0: Čau, tady Emko a právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci, nepřijde.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit.

0: Spin. Nejvíce rapů v republice.
1: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město. Rozjebat se jak zvěr,

0: fuck I'm thinking about. Rádio
1: Spin. Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Nejlepší věk aby nebo dělat pesos.
1: No jen tam může každej, ale ne jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Dneska ráno tady na Rádio Spin mimo éter vzniknul beef.
2: A sice, jestli se říká vepřoknedlo zelo, to je správně by the way, nebo, jak to bylo, já to ani nevyslovím, kámo.
1: Nebo knedlo vepřozelo.
2: A o tom nemohl rozhodnout nikdo jiný
1: než ta nejrelevantnější porota, vy spineři.
3: Ale kluci, 100% za mě vepřoknedlo zelo, sorry.
2: Správně, Dome.
4: Nazdar, zdravím Rádio Spin a všechny, co poslouchají. No, podle mě knedlo zelo vepřo, 100%, odjakživa, díky moc.
1: Lásku.
5: Ahoj, tady Aja a souhlasím, odjakživa je to vepřo knedlo zelo.
2: Správně, Ajo.
6: Naposledy, je to knedlo vepřo zelo.
2: No a my už víme, jak to dopadlo.
1: Počítali jsme, až jsme se dopočítali.
2: Že?
1: S rozdílem 10 hlasů.
2: Je to...
1: Vepřo knedlo zelo, no.
2: Jo! Jo, takhle je to správně.
1: No tak gratuluju, no.
2: Máš k čemu, kámo, máš k čemu.
1: Každopádně dneska máte ještě co řešit a my se uslyšíme zase zítra ráno.
2: Od 6 do 9. Tak čus.
1: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Radio Spin.
1: DC. Unos. Dos. Tres. Cuatro.

5 hodin, 58 minut, máme tady pátek, 30. červenec, svátek slaví Ignác, tak přeju všechno nejlepší, no a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Stejně tak, jako každý pátek je před náma Spin ráno s Domem, tak se podíváme na to, co nás tady v dnešní první společný hodince čeká. My začneme jednou důležitou zprávou pro všechny řidiče, a to zejména teda důležitou zprávu na příští týden. No a řekneme si taky, jaký minimální IQ musíš mít, pokud chceš jít darovat do spermabanky. Čeká nás taky poznávačka a taky Celebrity Voice Flip, to jsou dvě hádanky, o který tady samozřejmě mezi 6 a 7 ráno přijít nemůžeš, takže rozhodně stay tuned, ať se ti krásně stává. No a my se jdeme podívat na to, co nás během dneška čeká venku. Tak co se týče aktuálního počasí, venku je poměrně teplo, přes noc se to úplně nestihlo vychladit, je tam nějakých 23 stupňů Celsia v tuhle tu chvíli. Odpoledne počítej s tím, že budou možná opět padat rekordy, protože teploty budou stoupat, a to zase k nějakým skoro 40 stupňům Celsia, bude tam nějakých 37 maximálně, a to v Praze. Jinak po zbytku republiky počítej s průměrnýma teplotama kolem 35-36, takže je možný, že někde ten rekord možná ještě během dnešního dne padne. Každopádně my se jdeme spolu podívat taky na to, co nás čeká o víkendu, protože jsem tady viděl nějaký deště, ale je to zatím ještě s otazníkem. Každopádně zítra počítej s tím, že by mělo být 29, tak tomu déšť, v neděli 28, tak tomu déšť, no a deště se tady objevují i na příští týden, takže takovýhle jsou výhledy i na víkend, tak užívej ráno, no a posloucháš Radio Spin.

Hezky dobrý ráno všem rádi, aspoň ještě jednou máme 6 hodin a taky 9 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávy. Už od pondělka dávej pozor na silnicích, protože celý příští týden švédsky chystají velkou akci zaměřenou na rychlost. Mimochodem, když byl v Dubnu Speed Marathon, tak se rozjelo přes 3200 pokut, což není úplně málo, co si budem povídat. No a celkem to švestkám hodilo přes 3 mega. Nicméně, já bych se zaměřil třeba taky na to, když někdo v obci jede třeba na 50-30 nebo na dálnici bezdůvodně 80 nebo klidně mimo obec i pade, protože upřímně, možná by se kolikrát rozdalo i víc pokud než za to překračování rychlosti. Tak jenom takový tip pro švestky třeba na podzimní akci. V Dánsku jedna Sperbanka zavedla přísný pravidlo pro dárce. Musí totiž mít patřičný IQ pro to, aby se mohl darovat kvalitní genofond v uvozovkách. Konkrétně je to IQ 85 a k tomu čistý trestní rejstřík. No a pokud jde o kritiky, tak ty říkají, že inteligence dítěte nezávisí čistě jenom na genech, ale taky na prostředí, kde je vychovaný. Hele, já děcka nemám, já soudit úplně nemůžu, ale na obou variantách asi něco bude. Každopádně je fakt, že asi úplně jen tak darovat nemůže žádnej Pepa tamhle z horní dolní, co si budem povídat.

6 hodin a 14 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál Domno a my jsme se společně dostali dnešní poznávačce. Poznávačka je hra, kterou tady hraje se mnou pravidelně každý všední ráno, nebo respektive teda od pondělí do čtvrtka se mnou a s Krištofem. Dneska teda Krištof není, každopádně v poznávačce pravidelně hádáš různý filmy, hádáš různý seriály, hry, nebo třeba taky rapery, potažno zpěváky. No a u jednoho zpěváka se zastavíme dneska, protože právě toho tady dneska budeš hádat. No a já jsem zvědavej, jak vám to dneska ráno půjde. Tak pojďme si pustit první ukázku. Mám tady celkem tři ukázky. Jsou to kousky z jeho singlu, nebo respektive prvních pár vteřin z jeho singlu, tak jsem zvědavej, jestli podle nich poznáte, kdo by to mohl být. Tak pojďme na první. Jestli tě napadá podle této ukázky, co by to mohlo být za zpěváka, tak určitě můžeš posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a ti ještě jednou tu ukázku připomenu, protože třeba se ti to v té hlavě trošičku rozleží. Kdyby náhodou ne, tak za 2,5 minutky si pustíme další dvě ukázky. Tady je Rádio Spin na dom.

Pokračujeme na Rádiu Spin v páteční poznávačce, ve který dneska hádáš jednoho českého zpěváka. No a hádáš ho podle ukázek z jeho singlu, tak já jsem zvědavý, jestli se tady objeví nějaký správný tip. Každopádně pár minut zpátky jsme se pouštěli tuhle ukázku. No ale samozřejmě jsem sliboval, že ti pustím další dvě, protože podle tady těch pár tónů si myslím, že to bude poměrně těžký, takže jdeme na další dvě ukázky. Tady si myslím, že už by to mohlo být poněkud jasnější, každopádně třeba zrovna na tomhletom singlu jsou interpreti dva, takže třeba ti to pomůže rozlousknout tenhleten. Teď už si myslím, že by to mohlo být naprosto jasný, takže kdo víte, tak posílejte svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Máš na to poslední 3 minutky, tak si pospěš.

0: Every time I find the dope, I see your hope. My mouth can collide with scope. And you know we the livest though. I suppose that you want us to hide it, bro. But never that, we smooth with a better rap. A clever cat that I am with a head of facts. And if you think you ahead of that, then you sleeping on the way, but we never nap.
1: Nigga, you better make some money before you come back in this house. And no bringing no white girl to my house, neither.
2: Guy, 6 hodin a 22 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme ohlídnout za dnešní poznávačkou, ve který se hádali jednoho českého zpěváka, a sice podle pár ukázek z jeho singlu. Tak pojďme si všechny ty ukázky připomenout. Já si myslím, že tady úplně nebylo moc o čem, takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Tak začneme, pokud se nepletu, dneska ráno u Michaela.
3: Není to náhodou Ben Kristoval?
2: Ben Kristoval, no tak my se jdeme podívat na další typy.
4: Kdo má tady Ruda, ale je to Ben Kristoval.
2: Ruda taky typuje Bena Kristoval, tak se jdeme podívat ještě za Jirkou. Koho si myslíš, že bychom tady dneska mohli poznávat se mít?
5: Já si myslím, že to nebude Ben Kristoval.
2: Tak Ben Kristoval do třetice, no tak se jdeme podívat na konkrétní ukázky trošičku víc blízka. Takže ukázka číslo 1. Tak tohle to zní jako Benny Christo, jdeme na dvojku.

0: Je to přesně tak, byl to dneska Ben Kristoval, takže děkuji za všechny tipy, hlavně za ty správný tipy, pokud se nepletu, tak tady nebyl ani jeden špatný, takže gratuluju k dnešní poznávačce, no a kdo byste chtěli hádat dál, tak určitě budete moc za pár minut, protože pro vás budu mít taky celebrity a voice lip, ale nejdřív se společně podíváme za Pokémonama.
1: Ten taxikář má ksicht jak ten kretén fyzik.

6:27, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a mám tady jednu zprávu s Pokémonama, kterou jsem sliboval pár minut zpátky. Já nevím, jestli si vybavíš situaci, kdy sedíš u babči, popíjí se v klidu kafíčko, no a babča si najednou vzpomene, že má takový jako hezký, pěkný obraz, tak ti ho ukáže, řekni ti takovou tu klasickou větu, že až umře, tak ten obraz prostě musíš prodat, protože má velkou cenu a prostě ti to v budoucnu zabezpečí. Ale jedný rodince se stalo něco vlastně jako podobného, ale zároveň docela jinýho, protože jejich 80-letá babča vytáhla album s Pokémonama, která byla fakt jako stará. Byla tam třeba úplně první edice a navíc ještě nerozbalená, ale těch exkluzivních edic tam bylo mnohem víc, takže z toho asi pravděpodobně nějaký ten milionek kápne. Každopádně já jsem si u toho vzpomněl na mýho kámoše, za kterým jsem jel s Božkou minulý týden, který sbírá Pokémony. Má doma prostě jako albíčko, má to hezky seřazený podle prostě jako barev a takových těch jako vzácných karet a tak. No a my jsme mu takhle jako s Božkou ze srandy prostě ty dva balíčky přivezli. A si říkám, hele, tak jako prostě asi nebude úplně pravděpodobný, že by v tom byla prostě nějaká jako cená karta, spíš jenom tak jako pro radost, prostě mu něco přivezeme, víš co. No a týpeček prostě jako rozbalil jeden balíček, říká, tohle je docela dobrá karta, ta také stojí třeba kilo. Říkám, no, dobrý, no, tak jako prostě jako balíček se zaplatila to. No a potom rozbalil ten druhý balíček a najednou se mu rozsvítily oči a začal řvát, ty vole, to je dobrá karta! A vytáhnul kartu, která stojí 10. Říkám, no, tak ještě, že jsem ti nekoupil stírací los, ty vole. Hej,

0: 6 hodin 32 minut, máme tady páteček, 31. červenec, svátek slaví Ignác, tak přeju všem Ignácům všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ten 31. červenec bude vypadat, protože už včera bylo tak jako trošičku venku naznačeno, že posledních nebo dalších pár dní bude poměrně teplých, no a vlastně jako se asi nikdo úplně nemýlil, protože hnedka z rána nás čekalo venku 24. Odpoledne počítej s tím, že by mělo být, nebo že by teploty měly dosahovat až 37 stupňů Celsia, takže se určitě hydratujte, určitě pijte, sedněte si někam do stínu, do klídku, prostě ať nemáte nějaký úpal nebo úžeh. Každopádně teplo bude poměrně i o víkendu, i když tam se to bude tak trošičku střídat s deštivem, protože třeba zítra by mělo být 29, k tomu je hlášených na 75% republiky déšť. Stejně tak jako v neděli by mělo být 28 a tam už bude pršet jenom na 35% republiky. Takže uvidíme, jak to o víkendu ve finále bude. Já jsem si říkal, že bych mohl třeba pogrilovat, tak třeba mi štěstí úplně přát nebude. A třeba naopak se to ještě změní, protože víš, jak to bylo posledních několik týdnů, ale sliboval se déšť a ve finále z toho nebylo vůbec nic. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat také na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče, tak tady žádný velký špatný nevidím v tuto chvíli ani na dálnicích, takže je dobře, že jezdíte v tuto chvíli vlastně jako dobře. No a kde se určitě zdržíš pro tuto chvíli, tak to je Štěrbouská spojka, a to v obou směrech. Mimochodem kousíček za Černákem, nebo respektive mezi Černákem a Europarkem se bourá, takže tam určitě dávejte pozor, je to po směru právě na Černý most. No a co se týče dalších kolon v Praze, tak aktuálně akorát Kbelská, jinak to vypadá docela v pohodě. Každopádně, kdybyste po cestě narazili na něco dalšího, o čem já tady nevím, nebo o čem Google mapy nevědějí, tak určitě dávejte vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: 6:39, která posloucháš Radio Spin, se bude dál taky i domno a my jsme se přiblížili k hádance Celebrity Voice Live. To je hádanka, ve které pravidelně podle zamotaného hlasu hádáš různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. Jdeme si pustit, jak ten dnešní Celebrity Voice Live bude znít. Co ti můžu napovědět dnešnímu zamotanému hlasu, aby tě jenom tak jako trošičku poslal správným směrem, tak je to, že dneska tady budeš hádat, nebo respektive už v tuto chvíli hádáš jednoho českého herce. Víc k němu ale zatím neprozradím, myslím si, že na to máme ještě trošičku času, takže já ti ještě jednou připomenu ten zamotaný hlas. No a zbytek je v následujících minutách na tobě, tak pojďme na to.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: 6 hodin a taky 42 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin a taky hádanku Celebrity Voice Lab s tobou je dál. Domno a my jsme tady pár minut zpátky pustili, jak dnešní Celebrity Voice Lab zní, tak pojďme si ho pro tuhleto chvíli ještě připomenout. Zatím se ní tomu zamotanému hlasu napověděl, že tady hádáš jednoho českýho herce. Víc ode mě zatím nevíš, no ale tak pojďme si říct, kde ho můžeš vidět. A vlastně to bude úplně jednoduchý, protože tohoto herce můžeš jednoznačně vidět v jednom nádherném legendárním českém filmu, a to je Disco příběh, kde si zahrál hlavní roli. Víc si myslím, že už ti nemusím víc prozrazovat, protože už v tuto chvíli je naprosto jasný, kdo by to mohl být. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dál svoje tipy na to, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem. Pojďme se ještě jednou pustit.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: aspoň se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho ještě naposledy pustit. Dneska jste tady hádali jednoho českého herce, kterýho můžete znát z filmu Diskov příběh, ve kterém stvárnil hlavní roli. No a na tohle to tady přišel jeden jediný tip, který ale nebyl správně.
1: Sagvantofy
0: to dneska ráno bohužel nebyl. Tak zatím to vypadá, že jste si úplně nespomněli na to, kdo se objevil v Disko příběhu. Každopádně můžu ještě na poslední chvíli napovědět, že to byl třeba vnuk herce Rudolfa Hrušinskýho, stejně tak jako syn Rudolfa Hrušinskýho mladšího. Takže z toho vyplývá, že dnešní zamotaný hlas patřil Rudolfu Hrušinskýmu nejmladšímu. Takže bohužel dneska to není za bodík. A nevadí, věřím tomu, že reputaci si napravíte příští týden opět mezi 6. a 7. v Celebrity Voice Flipu.
2: Prázdninový spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na rádiu Spin.

0: 6:53, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom. Dneska máme pátek, 31. červenec, svátek slaví Ignác, tak ještě jednou přejeme všechno nej. No a další měsíc za náma, od zítřka a srpen, od zítřka poslední letní měsíc, takže, nebo respektive, jo, poslední letní měsíc vlastně v září už bude začínat ofiko podzim, takže taky poslední měsíc prázdnin, takže kdo se netěšíte do školy, tak trošičku smůlička pro vás. Každopádně, co jsme tady probrali v několika předchozích minutách, tak my jsme si řekli o jedné babče, která nabídla rodince svoji sbírku Pokémonů, ve kterých byly fakt jako ultra vzácní sety. Každopádně potom jsme si taky říkali, že od příštího týdne, respektive od pondělka do neděle, bude probíhat takovej trošičku, trošičku akce od policajtů, kdy budou zase měřit rychlost, takže rozhodně doporučuji příští týden trošičku zpomalit a dávat si pozor na švestky, abyste neslízli nějakou pokutu. No a my se blížíme do další hodinky dnešního Spin rána, kdy si podrobnosti řekneme už za pár minut o tom, co budeme probíhat, takže rozhodně zůstaň dál u Rádia Spin a my se jdeme mrknout na počasí. Tak co se týče dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vyšplhají k nějakým 30 stupním Celsia maximálně, a to konkrétně v Praze. Hradec hlásí 36 stupňů, dneska stejně tak jako Plzeň, takže v těch větších městech počítejte s tím, že bude trošičku teplejc. Jinak potom třeba taky v Ústí nad Labem a v Liberci by mělo být nějakých 30 stupňů, takže zas takový úplně markantní rozdíl to není, ale rozdíl to je, takže kdyby si chtěl trošičku chladnější počasí, tak můžeš vyrazit třeba na výlet do Liberce. Každopádně o víkendu počítej s 29, 30, s tím, že by místama mělo určitě taky sprchnout. Takže toť počasí na několik dalších dní. Tady je Rádio Spin na Dom.
1: Spin Rádio.
2: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu, kde

A hezky dobrý ráno všem, máme 7 hodin a taky 6 minut, je tady konečně pátek, sebou je dál domno a my spolu pokračujeme ve spin ránu. No a rovnou tě nalákám na něco, co neodmyslitelně patří k tomu dnešnímu

počasí a samozřejmě taky k pátku, protože pořádná letní party nás tady dneska čeká od DJ Devko. Na to si myslím, že se těšíme dneska úplně všichni. Takže v 8:20 budeme všichni na značkách, protože to tady mám od DJ Devko ready. Takže na to se určitě můžeš těšit. No a do té doby spolu probereme třeba největší bizár, který jsem za poslední roky viděl. To je ze Slovenska, takže u toho se na chvilinku zastavíme už za pár minut. Řekneme se taky o novém patentu, který si udělal teďka PSko. No a čeká nás samozřejmě taky naše ranní klasika. Pravda nebo lež, no a ve hře jde na jednoho, pro tebe mám další tričku. A pozor, vzhledem k tomu, jak moc ty trička chcete, tak si o ně budete moct určitě zahrát i příští týden. No a jenom tak mezi náma prostě, jo, jakože zatím to nikomu neříkej, já jsem tě jenom tak jako prozradil na chvilinku dopředu. No tak jo, my pokračujeme ve Spin ránu, s tebou je Dom a teď posloucháš Radio Spin.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci, nevím.

7 hodin a 10 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou dál. Domno a my se společně jdeme podívat na další zprávy. PlayStation má nový patent a jsem hodně zvědavý na to, jak to do budoucna vymyslejí, protože si pro sebe nebo pro tebe připravili koncept, kde je ovladač bez tlačítek, jenom prostě s čistou dotykovou plochou. Co je na tom super je to, že si budeš moct ovládání nebo respektive to uspořádání ovládacích prvků rozložit podle sebe nebo podle patřiční hry přesně tak, jak se ti to hodí. Což co už ale tak úplně super není, je to, že když mačkáš ten křížek, aby to auto jelo víc a víc a víc rychlejc, tak tady asi budeš mít dost pravděpodobně trošičku smůlu, protože to bude čistě jenom dotyková plocha. Na Slovensku se stal takovej velký bizárek, ale vlastně musím říct, že je to naprosto geniální záležitost. Před sídlem Matice slovenský jim uschnul keř. To je prostě věc, která se v tomto vedru běžně stává. No a aby to před turistama a taky před akcí, která je tenhle ten víkend čeká, nebyla úplně ostuda, tak si poradili trošičku jinak. Reálně ten keř nastříkali zelenou barvou, ale víš, co je na tom to nejhorší? Že ono to fakt vypadá dobře. Jakože na první pohled bys to prostě nepoznal. Takže jestli má soused vedle tebe Anglii, protože pravidelně zalívá a ty máš jenom hnědý humáč, tak nakup zelenou barvu, nakup váleček a makej. Jinak letos už to asi pravděpodobně z těch veder nezachráníš.

0: A hezky dobrý den všem u rádia Spin. Máme 7 hodin a také 14 minut. K tomu před sebou máme ještě tak zhruba hodinku a kousek předtím, než tady rozjedeme další DJ set s DJ Nevkomem. Každopádně do té doby bych se chtěl vlastně jako dostat k jedné věci, protože máme tady polovinu prázdnin a já bych se chtěl zastavit u toho, že prostě všechny z nás asi pravděpodobně ještě čeká, nebo aspoň většinu z nás ještě pravděpodobně čeká prostě dovolená. Takhle, já můžu zatím asi jenom závidět, protože mě to čeká za měsíc, ale vím, že někdo z vás už na té dovče byl, že opajky. No ale co mě zajímá, je, jaký typ dovči máte prostě nejradši. Jestli je to válečka u moře na pláži, nebo jestli to jsou prostě jako procházky, výlety, památky, nebo nějaká akčnější dovolená, protože vím, že jeden známý teďka vyrazil na túru kolem Mont Blanc. Takže mě zajímá, jak vlastně jako tu dovču trávíte a třeba taky kam jezdíte, jestli máte nějakou oblíbenou destinaci, nebo kam se vracíte, nebo jestli objevujete něco nového. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, jak trávíte letos dovču, nebo jak budete trávit letos dovču, protože měsíc prázdně ještě před náma.
1: Vracím se zpátky k nám,

0: 7.17, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, rád taky domno a dneska tady máme takový trošičku vyčilovanější téma, protože probíráme Dovči, nebo respektive kde jste byli na Dovče, kam plánujete jít na Dovču a taky jak tu Dovču užíváte, jestli prostě jako si lehnete hezky pěkně jako na sluníčko, na pláž a ohříváte si párky, nebo respektive pečete si párky, konkrétně teda jako nohy, nebo jestli vyrážíte někam na trošku jako adrenalinovější dovolenou, anebo prostě jako vyrážíte po památkách. Já osobně musím říct, že teda mě úplně nebaví ležet na pláži. Já se fakt jako rád projdu, jako zkouknu prostě jako něco novýho, ale tím, že já vlastně jako nelítám, tak spíš jako procházím tu Českou republiku. Minulý týden jsme byli s Božkou v Litomyšle a teda musím říct, že to bylo fakt jako hrozně hezký, takže kdo třeba taky nelítáte, tak doporučuji zavítat do Litomyšle, protože to historický centrum je fakt jako krásný. Každopádně mám tady v mobilní apce jeden takový malý povzdech od jednoho osobeče Jiříka.
1: Dobré ráno, přeju krásný. Vždycky, když slyším slovo dovolená nebo prázdniny nebo tohle to všechno okolo, tak jako živnostníkovi mi trošku upadne slzička a říkám si, jo, to je tak hezký svět na dovolený, když vám to platí zaměstnavatel, ale na druhou stranu každý to máme tak, jak jsme si to udělali, takže všichni užívejte dovolenou a budu myslet na vás, jak se máte všichni krásně mezi tím, co se pařím v autě. Tak čau.
0: Hele Jiříku, na druhou stranu já musím říct, že to mám dost podobně, protože já když jedu na dovolenou, tak jsem tam taky zadarmo, takže hele, naprosto feeluju tvoje pocity, ale co si budeme povídat, ona i tak je ta Dovča důležitá, takže je potřeba na to myslet. Hey,

0: A hezky dobrý den všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 23 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a my se společně pro tuhletu chvíli jdeme tak jako na chvilinku vyčilovat, protože hele, když se zaposloucháš prostě do jedné důležité věci a to je prostě jako představa moře, tak já věřím tomu, že prostě si vybavíš jako svoji dovolenou, ve který si myslím, že se tak jako už v tuhletu chvíli prostě vidíš, nebo respektive na který se už v tuhletu chvíli vidíš. To je prostě perfektní. Každopádně ne každý samozřejmě vyráží k moři. Třeba Petr, tak ten si jezdí užívat dovolenou na Slovensku. Tak Petře, pojď mezi nás tady do Rádia Spin.
1: Dobře, čau, tady Petr, hele, tak já na Dovču pojedeme zase jako vždycky na 14 dnů pěkně na Slovensko, na chatu do Beskyd. Je to tam pěkně na samotě, hele, do vesnice je to 5 kiláků pěšky, jsou tam medvědi a hlavně tam teče v lese pstruhovej potok, takže od místních klubů si tam zase nechám nachytat na grill stroužky a hlavně houby a prochajdy, takže tak, já to budu mít takhle, tak se měj.
0: Hele, to zní jako fakt jako hodně vyčilovaná dovolená, každopádně Petře, ty jsi tak jako trošičku připomněl, že na to Slovensko bych chtěl tak někdy zavítat, takže mi klidně potom dej tip, kam jezdíte nebo nějaký okolí, kam jezdíte, ale já bych se tam určitě v budoucnu jel podívat taky. Každopádně, jak budete trávit dovolenou vy, to mi dávejte vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a pokud už jste na dovolený byli, tak mi samozřejmě dávejte vidět taky, protože zajímá mě, co děláte nebo co jste dělali. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče, tak tady žádný velký špatný nevidím. Velký špatný nevidím ani moc na dálnicích, jenom D7 poskakuje na příjezdu a taky odjezdu z Prahy, takže tam určitě pozor. No a co se Prahy samotný týče pro tuto chvíli, tak poskakuje Pražský okruh mezi Chnaštěnama a Barandovem, potom taky Kbelská postěnu do centra, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky na Štěrbouský spojce a to už zhruba tak někde od Europarku směrem na Černák, protože tam se bourá a docela co tam poskakuje, ne-li to tam stojí úplně, takže určitě dávej pozor, no a kdyby cokoliv, tak dávej vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Hezky dobrý ráno všemu rádi, já jsem ještě jednou, máme 7 hodin a taky 31 minut. K tomu s tebou je dál. Do dneska máme 31. červenec, pátek. No a my jsme tady pár minut zpátky nakousli dovolený, ale musím říct, že zatím úplně sdílný s těma dovolenýma nejsme. Takže buď to jsem vám tak jako trošičku naštval, protože už máte podovolený, nebo na tý dovolený pravděpodobně v tuto chvíli taky být můžete, protože ten přelom toho července srpna už je takovej hodně dovolenkový, a nebo třeba prostě jako zatím nemáte žádný plány. Každopádně my se jdeme přesunout k dalšímu dnešnímu tématu, protože další dnešní téma jsou sbírky. Já jsem tady asi tak hodinku zpátky mluvil o tom, že jedna babča prostě jako si kdysi nakoupila poměrně dost vzácný edice Pokémonu, respektive teda to byla nějaká úplně jako první edice, potom tam byly nějaký jako zajímavý další kousky. Každopádně by mě zajímalo, jestli něco, co sbíráte vy, jestli to jsou třeba nějaký známky, jestli to jsou mince, nebo třeba právě ty Pokémon kartičky a tak dále, protože já mám kámoše, který teďka docela dost jako ujíždí na Pokémonech, nějaký balíčky jsem mu dovalil na návštěvu a vytáhnul z toho prostě jako kartu třeba za 10, což mě teda jako hodně překvapilo. Takže jestli někdo sbíráte něco za účelem toho, že třeba máte nějakou investici do budoucna, nebo prostě jen tak dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. To je téma na další půl hodinku.

0: Pár minut zpátky jsme tady spolu na Rádiu Spine začali řešit sbírky, jestli sbíráte nějaký Pokémon kartičky, Magicy nebo třeba taky něco dalšího, protože dneska se dá sbírat jako spoustu věcí, co si budeme povídat, hele, nějaký známky, nějaký mince a tak dál. No a ozval se Pajky, protože Pajky si myslím, že sbírá poměrně jako originální záležitosti.
1: Ale tak já nejradši sbírám v práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno, co je možný, za práskání, za všechno úplně.
0: Tak Pajky, jo, chceš mít prostě jako kolegu, tyma, jako tam si zajdeš prostě jednou na cígo a Pajky hnedka běží za šéfem, aby si přivydělal 5 kilo. No ale my se jdeme podívat za chvilku ještě za Jirkou, protože i Jirka si tak jako trošičku postesknou nad jednou svojí milovanou sbírkou. A vlastně jako musím říct, že já to chápu, Jirko, já to chápu, i když tuhleto sbírku jsem sice nikdy neměl, tak rozumím tomu, že si v tom něco málo, nebo možná i něco víc měl. Ale to je za pár minut.

0: 7.39, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. No a pár minut zpátky jsme tady spolu začali řešit sbírky. Jestli sbíráte nějaký kartičky, jako třeba Pokémony, jestli sbíráte třeba taky nějaký mince a prostě máte takovou investici pro sebe do budoucna. Tak nad jednou takovou svojí sbírkou tady postesknu pár minut zpátky mobilní aplikace Radio Spin Jirka.
1: Ohledně těch sbírek, hele, Pokémony, to jsou klasika. Doteďka to neodpustím rodičům, že by to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly Pokémon někdy z roku 2008-2009, ano, jsem mladý, takže to zase nebyl nějaký předmal starý, ale i tak. No a jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky, prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
0: Kámo, teď jsi mě úplně otevřel takovou tu vzpomínku na dětství, kde jsem prostě chodil po krámu a otvíral ty kostíky. A vykrádal jsem z toho ty magnetky. No nic, to byl starý malej domíček. Každopádně nějaký sbírky sem přišly dál, tak se na ně za chvilinku ještě podíváme a vrátíme se k tomu. A kdyby měl někdo další sbírku, nějakou investici do budoucna, tak sám pro sebe, tak určitě dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Radio Spin.

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Koukám, že jsem pár z vás pár minut zpátky tak jako trošičku pobouřil tím, že jsem tady říkal, že jsem tak jako malilinko vykrádal ty magnetky z kostíku. Tak Jirko?
2: Jo, takže ty jsi byl ten, který krad ty magnetky a přesně kvůli takovýmhle hodným klukům to přestali vyrábět, nebo přestali tam dávat ty magnetky. Ach jo, já jsem to vždycky přišel domů a u tebe prázdný, konec. Ale naštěstí jsem si to potom už kontroloval, ale strašná škoda, že to přestali dělat, že dneska děti už jakoby nedostanou ten stejný feeling, no. Je to strašná škoda, ale prostě byli lidi jako ty.
1: Co se dá dělat? Taky jsem trošičku pobouřil Vítka.
3: Jo, takže ty si to vykrádal, ty somalský. Tak proto na mě nikdy žádná nezbyla, Dominiku. To ti teda pěkně děkuju.
1: To víš, tak naši mi to prostě nechtěli kupovat čistě jenom kvůli magnetkám, že jo? Tak to bylo jasný, že každý dítě chce prostě jakoby ten jogurt jenom kvůli tomu, aby si vzalo tu magnetku a zbytek vyhodilo. To byla taková klasika, ale to je jak prostě jako vajíčko s překvapením.
4: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: No, jak jsem sliboval, tak i dneska tady na Radio Spin budeš moct soutěžit o tričko Radia Spin, takže určitě budeš moct už za pár minut cinknout a zúčastnit se hry jeden na jedno, ve který právě to tričko dneska můžeš vyhrát. Tak jsem zvědavej, kdo si ho dneska odnese, protože už tady někdo si tak jako trošičku postez, že prostě ještě nevyhrál, že by to tričko chtěla, takže budeš mít určitě šanci a to za 3,5 minutky, takže si cinkni na 210 32 30 30, protože právě za těch 3,5 minutky tady startuje hra jeden na jedno, kde hraješ o tričko Rádia Spin, takže volej.
5: Yeah, on behalf of Military Entertainment.

0: den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 31. červenec, pátek, no a taky poslední hru jeden na jedno ten týden, ve který se o tričko Rádia Spin z jedné strany popere Láďa, dobrý ráno. A Láďa nám to položil výborně, takže pokud se Láďu někdo vystřídat, tak určitě může. Každopádně na drátě číslo 2 máme v tuhletu chvíli Michala. Michale, dobrý ráno.
2: Dobré páteční ráno.
1: Tak Michale, jak jsi se vyspal na pátek?
2: Jako na čtvrtek.
1: Jako na čtvrtek, takže stejně. Nic moc. Hele, jaký jsou plány na víkend?
2: Nějaká akce s dítětem, mm-hmm. Nějaký výlet určitě. A odpočívat po náročném týdnu.
1: No ok, ale tak jako to si myslím, že si určitě zasloužíš takovej ten hezký, pěkný odpočinek a čilíček na víkend. Každopádně proti tobě už se někdo chystá soutěže to tričko Rádia Spin. Do tam dobrý ráno.
3: Dobré ráno, tady Michal.
1: A druhý Michal, no tak to bude zase patovčička. Tak jak to vymyslíme, hele, s těma jménama. Tak hele, Michale, tak, který jsi zavolal teďka, tak ty budeš volat svoje jméno Michael a Michal, který cinknu před tebou, tak bude volat normálně okay. Michal. Jo, ať to trošičku rozeznáme. Tak jo, dnešní téma je cestování, tak věřím tomu, že třeba někdo z vás odpoví správně, jenom pro jistotu připomínám, abyste se přihlásili o to, abyste mohli odpovídat, tak nejdřív zakřičíte svoje jméno a pak teprve můžete odpovídat, abyste nepřihráli bod na druhou stranu. Tak jdeme na to. Tak otázka okay. číslo 1. Na kterém kontinentu leží stát Brazílie?
3: Michal
1: byl o chvilinku rychlejší, Michale.
2: Ne, byl to Michael, on se přihlásil špatně.
1: Tak Michale.
3: Ale je to Jižní Amerika.
1: Jižní Amerika je samozřejmě správně, takže jeden bodík pro Michaela a my jdeme na otázku číslo 2. Který město je hlavním městem Velké Británie?
2: Michal.
1: Teď nevím, jestli to byl Michael nebo Michal, protože to
3: Michal
1: byl...
3: Michal to byl, Michal.
1: Michal, Michale.
2: Londýn.
1: Londýn. Londýn je samozřejmě správně. Takže jedna rozstřelová otázka, tak vybereme něco trošičku...
2: Má Michael už tričko, nebo nemá Michael už tričko?
3: Michael už má 2 trika.
1: Ale, jenom někdo rakuje ten sklad. Tak, která asijská země je známá jako země vycházejícího slunce?
2: Michale? Tak třeba Čína.
1: Čína to není, bohužel, Michal.
3: Michael. Jižní Korea.
1: Ani Jižní Korea to není. A těch zemí je tam docela dost, máme na to celý ráno, tak pojďte další tipy.
3: Ty vole, to já nevím, Čína, Korea.
2: Japonsko.
1: No jo, ale Michale, ty se nepřihlásil.
2: Já vím. Tak Michal, Japonsko.
1: No to už nespravíš, kámo. Takže Michael si teda tím pádem dneska ráno odnáší tričko Rádia Spin.
3: Děkuji ti, Michale, já mám zítra na rozky, tak jsi mi to dal k tomu.
2: Já mám jenom jedno, ty už máš třetí, no tak.
1: No tak si ho můžete...
3: Tak jako mě to nevadí. Já tě ho rád nechám.
2: Já ho nepotřebuji, já si zavolám příští pátek.
1: No tak jo, tak s Michalem se slyšíme příští pátek. Michale, ty si užij tričko, gratuluju ti k výhře, no a přeju ti všechno nejlepší takhle předčasně ještě.
3: Děkuji.
1: Tak jo, slyšíme se za chvilinku, takhle vydrž na drátě.

0: 7.54, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a my se blížíme do poslední hodinky dnešního Spin rána. Jenom připomenu, dneska jsme tady spolu na chvilinku probírali dovolený, probírali jsme spolu taky nějaký vaše sbírky. Tak těm sbírkám se ještě na chvilinku vrátíme, protože tady mám v mobilní apce Radio Spin Vysoko od Lugio.
1: Ahoj, zdravím Radio Spin. Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich, nevím, kolem 500 zhruba,
0: to pak
1: tam mám nějaký jiný autíčka, dohromady to bude asi 500, no, 500 kusů zřejmě. A kupuju furt jak šílenec, jsem i takovýhle ty sběratelský, takže za mě paráda.
0: No ještě ke všemu ty sběratelský, tak to si myslím, že by mohla být hezká investice do budoucna UG, ale docela mě zajímalo, kolik takový autíčko Hot Wheels prostě jako tím může vynést. Ale to jestli víš, tak mi dej klidně do mobilní aplikace Radia Spin vědět. No a my se jdeme podívat na to, co nás čeká venku. Dneska počítejte s tím, že bude zase takový trošičku úmornější vedro, že by mělo být nějakých 35 až 37 stupňů Celsia. Každopádně o víkendu počítejte s tím, že by mohlo sprchnout, a to spíš v sobotu, protože když se kouknu na počasí, tak už to tak jako trošičku pozměnili. Zítra 29, 80% republiky by mělo být pod deštěm. No a v neděli už ten dej zmizel, mělo by být polojasno a taky 28 stupňů Celsia.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.05, ty posloucháš Radio Spin, s tebou ideál taky dom. Máme 31. červenec, připomínám, že svátek má dneska Ignác, taky si nějakýho Ignáce znáš, tak mu určitě cinkni, napiš, nebo s ním zajdi dneska odpoledne na pivko. Každopádně my se jdeme přesunout do Pravdy nebo lži, to je takový poslední náš hrstík ještě předtím, než tady zahraje DJ Divkom. Každopádně, abych to tak jako uvedl, tak můžu říct, že dnešní téma je česká kuchyně. Víc si myslím, že ani není třeba víc jako tomu prozrazovat, takže kdo máte rádi českou kuchyni nebo prostě jako jak víte, klasický český věci, tak určitě cinkněte a pojďte si dát se mnou Pravdu nebo lež. Takže 210 32 30 30 potřebuju teďka jednoho z nás, nebo jednoho z vás, kdo si se mnou tu Pravdu nebo lež zahraje. Startujeme za 4 minutky. Yeah!

0: Biospin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.10, to je přesně čas na rádiu Spin, no a startuje hra Pravda nebo lež, ve který se dneska proti mně utká Michal. Michale, dobrý ráno.
2: No.
1: Tak Michale, tričko bohužel dneska nevyšlo, ale tak třeba vyjde Pravda nebo lež. Já jsem říkal pár minut zpátky, že dnešní téma Pravda nebo lež je také česká kuchyně. Jaký typický český jídlo máš nejradši, Michale?
2: Vepřo, knedlo, zelo přece.
1: Vepřo, knedlo, zelo. Ty vole, tak to se mnou ponese asi už do konce života prostě.
2: Je to okay. Ale zdůraznuju vepřo, jo?
1: No,
2: vepřo.
1: Je mi to právě jasný, říkám, že to se mnou ponese asi do konce života tenhle ten bífeček. Hele, tak třeba ho zrovna dneska někde budou vařit a může si ho k oběru dát. To je podle mě takový jako úplně ideální páteční jídlo. Každopádně.
2: Je, ale dneska bude maďarský guláš.
1: Ježiši Kriste, ale tak tomu bych si dal taky, ty bych dneska sežral všechno. Já jsem od včerejška mám úplně jako enormní chuť jako na koprovku a ji prostě nejsem nikde schopný sehnat, ty vole. To mě jako fakt taky bolí. Každopádně je to hodně těžký život, Dominika Musila, no. Každopádně my se jdeme spolu podívat teda na Pravdu nebo lež, jdeme na otázku číslo 1. Kostkový cukr byl vynalezený v českém městě Dačice.
2: Ano.
1: Ty si jistý, že to byly Dačice? Nebylo to v Praze třeba?
2: Dačice.
1: Dačice, tak označujeme Dačice. A je to tak, Michale, máš první bodík.
2: Yes.
1: Hezky pěkně. Tak, otázka číslo 2. Frgál se jmenuje Frgál na počest Valašského krále, nebo Valašského krále Frgála prvního.
2: Lež jako řemen.
1: Myslíš?
2: Myslím.
1: Že jako nebyl žádný valašský
2: král. Přijde mi to první. Jako, že by byl Frgál zrovna.
1: Proč ne, ale když může být Jindřich, může být Frgál.
2: Ale nevím, kam na to chodíš, ale myslím si, že to je blbost.
1: Ok, tak označujeme blbost. No Michale, je to tak, byla to lež jako věš?
2: No jo.
1: Tak jo, a poslední otázka. Olomoucký tvarůžky mají svůj specifický zápach díky bakterii, která způsobuje taky třeba smrad lidských nohou.
2: Já řeknu, že to je pravda. Smrdí to jak bolavá hnáto, to je pravda.
1: Jako to je fakt, že to smrdí úplně strašně. Ale že by to měla na svědomí jedná ta sama bakterie?
2: Klidně.
1: No jo, no tak jo, tak označujeme pravdu. A Michale, dneska je to hat-trick, hezky pěkně.
2: Yeah.
1: No tak jo, měle muziku za hru. Užívej víkend, Michale.
2: Taky.
1: Zase se slyšíme třeba příští týden. Měj se hezky, čus.
2: Díky, čau.
3: Ten taxikář má ksicht jak ten kretén fyzikář.

0: Hezky dobrý den všemu Rádia Spin, máme 8 hodin a taky 16 minut k tomu, pátek, 31. červen a svátek slaví Ignác. To si myslím, že je to nejdůležitější dnešnímu dni. Připomenu ti taky, že dneska nás venku čeká naprosto brutální počasí, teploty kolem 37 stupňů, takže rozhodně doporučuji dneska fakt jako hodně pít, doporučuji se zdržovat spíš ve stínu, protože jinak tě samozřejmě může čekat úpal, úžeh a budeš mít z víkendu velký prd. Každopádně my se společně jdeme pro tuto chvíli přesunout k dnešnímu DJskému setu, takže DJ Devcom tady pro tebe zahraje, nebo respektive takhle. DJ Devcom v tuhletu chvíli je právě na Letitrolu, takže mám takovou jako hezkou pěknou dovolenou, prostě jako Letitrol, říkal, že to je takový jeho guilty pleasure na každý rok, takže Viktore, mega si to užije a já jsem strašně rád, že si na nás myslel a že si nám ten set poslal, takže rozhodně věřím tomu, nebo vím, že se máš na co těšit, protože já už jsem to slyšel, já jsem to tady hezky pěkně připravil, takže doporučuji zůstat u rádia Spin, protože tě čeká naprosto perfektní prázdninový letní set. Ale ještě předtím. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na tato aktuální vypadání na českých silnicích. Začneme v regionech, tam teda musím říct, že to vypadá docela v pohodě, takže tam dojedeš docela i na čas dost pravděpodobně. Mimo Ostravu, protože tam se bourá a to na D1, takže tam určitě dávej pozor, jinak tam do toho můžeš vlítnout. Co se dálnic dál týče, tak D1 poskakuje taky na příjezdu do Brna směrem od Prahy, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky na D7, a to jak na výjezdu z Prahy, tak taky na příjezdu do Prahy. No a co se právě samotný týče, tak prázdninový provoz vypadá docela v pohodě. Jediný zdržení aktuálně tě čeká určitě na Pražském okruhu mezi Chráštěnama a Barrandovem. Potom taky na Štědrovolský spojce směrem na Černý most, protože tam to poskakuje nebo možná spíš teda jako postává kvůli kreši. Jinak Praha nevypadá aktuálně úplně špatně. Lehký zdržení tě čeká taky na sjezdu Z10 na Kbelskou a potom taky na Barandáku, jinak je to cajk. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávejte vědět.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.
2: Yeah. Rádiu Spin.
3: Těch ulicích venku je bordel, špína smrad všude je smetí, sypou si na hlavu popel, chlast drogy, všude spousta dětí,

0: DJ Defcon Live Set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin na 50 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou dál taky dom. Dneska máme páteček, 31. červenec, svátek má Ignác, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a nám dohrál DJ Defcon, nebo respektive teda DJ Defcon, který dohrál vlastně jako z Let It Rollu, dá se říct, protože vyrazil na tenhle ten víkend prostě jako na obrovský mejdan. A já to Viktorovi samozřejmě přeju, protože Viktor si ten odpočinek samozřejmě zaslouží a třeba taky na tom Let It Rollu nazbírá nějakou inspiraci na další sety. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak vás dnešní set bavil, no a samozřejmě páteček a set DJ Defcona prostě nejde v pátek odjet prostě bez DJ-ho.
2: Zdravím Radio Spin a všichni spinery, ej, DJ Defcon a jo, páteční bomby! Užívejte a hezký víkend všem, ahoj!
1: Hezký víkend samozřejmě i tobě, Luigi, no a kdybyste chtěl někdo další poslat Viktorovi zkaz na Let It Roll, jak vás dnešní set bavil, tak určitě můžete. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. No my si jdeme dát teďka jednoho PTK, no a hnedka potom už se přivítáme ve studiu s Viky.

0: dáme. 8 hodin a 53 minuty nám posloucháš Radio Spin, nám zahrál poslední track týhletý hodiny, který byl od PTK a musím říct, že tenhle ten beat mě hodně baví. No a mě zajímá, jestli baví i naší Vicky. Vicky, dobrý ráno!
1: Čau, dobrý krásný ráno.
0: Čau, taky jsi se vyspinkala na pátek.
1: No to jsem se teda vyspinkala. Ne, popravdě ne za stolik, kolik bych asi potřebovala. Hodila jsem tam jako menší spánkovej hodinovej počet, ale zase jsem se jakoby mega bavila a dojela, kamarádka totiž bude odjíždět do New Yorku, tak jsme se loučili. No, ale ona se zase vrátí.
0: A to, na jí dlouho jede?
1: Na půl roku.
0: Na půl roku do New Yorku, to bude drahý půl rok, ale.
1: No, to, já jsem si taky říkala, hlavně teď jako, aby my kamarádi jsme byli jako taky nějak při věci, že jo, protože jako tak přijedete za mnou, ne? A teď já vidím ty letenky a říkám si, no ty blá!
0: Jako stále mě to 26 tisíc, kámo, jakože asi ne prostě.
1: Utáhnu ten řemen prostě ten opasek tady a... Pokusím se, no. Teď budu jako... asi rohlíky s máslem, no.
0: No, chápu, ty nebo tráva prostě. Jako, i když teda ta je teďka suchá, takže spíš seno.
1: Právě.
0: Ale jako taky bych fitnul New York, kdyby to nebylo letadlem. Každopádně, Vicky, co tě čeká během víkendu?
1: Já se těším. Dneska bude techno! Dneska
0: jdu na techno.
1: Jo.
0: Tak to budeš mít ale před sebou další dlouhou noc, jakoby.
1: Je to tak, ale naštěstí odpoledne mám volný, takže vím, co budu dávat. Šlafn.
0: Pavrnepík, ale zítra má pršet, tak se bude spát docela dobře.
1: Počkej, fakt? No tak dobře. Já jsem měla původně potom jít na chalupu, ale děkuju, že to říkáš, tak asi zůstanu doma a budu dělat nějaký šéfikovský věci. Tak.
0: Šéfikovský věci, prostě budu odpočívat a budu koukat na filmy, ale to se úplně samozřejmě platí. No tak jo, takže vás čeká komunikátor s Vicky, takže určitě si cinkněte o svůj oblíbený song. No a samozřejmě se tady toho spoustu během dopoledne taky dozvíte. My se jdeme přesunout ještě teda k tomu počasí, protože to bude, co jsi tam našla dobrýho?
1: Kyselou rybičku.
0: Ty vole, tam byla poslední, ne?
1: Ne, dvě, chceš ještě jednu?
0: No, tak já se potom vemu.
1: Tak jo.
0: Každopádně, co se týče počasí, tak dneska počítejte s poměrně vysokýma teplotama, to kolem 37 stupňů Celsia, takže počítejte s tím, že se během dneška jako budete muset trošičku jako, nechci říkat otužovat, ale měli byste pít hodně vody, aby se vám samozřejmě neudělalo zle, protože potom byste z víkendu neměli vůbec nic. Každopádně zítra počítejte s 28 a s deštěm. No a i v neděli byl hlášený dešť, ale co jsem tak koukal na počasí, tak už to změnili a v neděli by mělo být 28 a polojasno, takže uvidíme, co z toho teda nakonec ve finále dopadne, takže užívejte víkend, no a Vicky,

0: Tak jo, užívejte zbytek víkendu a taky užívejte Vicky a taky odpoledne bude Zuzka?
1: Ej, no to jasně, že bude.
0: No tak jo, tak si užijte odpoledne taky se Zuzkou a my se slyšíme zase v pondělí. Mějte se krásně, čus.

Bonžurka, ještě jednou krásný dobrý ráno. Tady od Majku tě zdraví Vicky. Už máme pátek 31. července, takže před náma je víkend, takže big těšink. No a svátek má dneska Ignác. To je jako ten servác Ignác Bonifác, nebo jak ti tři. No tak prostě Ignáci, vše nejkrásnější k svátku. No a teď se samozřejmě přesouváme na bonžur, bonžurku s Vicky. Hele, tak jsem mega ráda, že jsem včerejší vedra strávila u vody. Žádnej bazén, prostě pořádný přírodňák, jen ať mi tam skáčou kapři na hladinu, tak to mám ráda. Hele, fakt hezky bylo u té vody, dostala jsem limču, langoše, hele, byla jsem happy jak dva grepy. No ale teď se podrž. Takhle si hovím na pláži, hele, vegetuju, říkám si, to je klídeček. No a najednou koukám na vodu. Ne, to neuvěříš. A tam probíhal ale jako těžký souboj. Chlap versus nafukovačka. Hele, nemohl se vyškrábat na svoje vodní lehátko a tak se rozhodl prostě skrotit tu svoji nafukovačku pár svými hmaty. Hele, já nekecám, byl to takový MMA zvyše, bych řekla. Jakože vážně, já se náramně bavila a po chvilce do ringu přišel ještě druhý chlap, do ringu, rozuměj, do vody, který se taky pustil do boje, ale se svojí matračkou, takže tam probíhaly normálně souběžně dva zápasy. Voda stříkala, já nevěděla, kam dřív koukat, komu fandit. Hele, bylo to napínavý jak kšandy. No a jak to celý dopadlo? Prosím tě, 2-0 pro nafukovačky. Hele, já se opravdu královsky bavila. Takovej, bych řekla, oktagon na koupáku, no. Hele, kdo chce MMA zadax, tak lhota to jistí. Já jdu dneska znova. No a teď už samozřejmě tady začínám komunikátor. To znamená, že teď jsou tady treky na tvoje přání. Rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Jsem tady na drátě a čekám, že se ozveš. No a teď už si jdeme samozřejmě pustit první track. Vybrala jsem Oriona. Hezky, tematicky na pláži. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, takže podle tebe. No a mě už se tady před chviličkou dovolal Patrik.
2: Čau, čau, tady Patrik. Tak dneska bych dal poslední grál od Viktora Šína a bude to pro všechny, co jsou dneska v práci, že jo, je pátek, tak užívejte, mějte se krásně.
1: Díky, díky moc, Patriku, zdravím tě, ať ti to dneska v práci pořádně uteče. No a samozřejmě pro všechny, kdo ještě dneska se pařej a musí ještě zamakat, tak hodně sil, protože před náma je krásný víkend, tak pojďme si to tady spolu ještě užít. Radio Spin.
3: Řekla můj

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehodu máme v Ostravě v ulici Plzeňská. Dál se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 17. kilometru ve směru na Brno v okolí Kunic. No a pozor, kreš je taky na D2 a to na 10. kilometru ve směru na Bratislavu v okolí Blučiny. Teď už jsem v samotné Praze. Tady bacha na to, máme nehodu v ulici Evropská, taky na Jeremiášově a v ulici Novodvorská. Tohle zatím vypadá, že je ode mě z dopravy vše, takže pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, házej to sem pro mě a pro spinery 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a máme tady dalšího spinera. Tentokrát tady máme teďkon Matese. Matesi, co si necháš zahrát?
2: Dobré, tak krásné dobré ráno, Vicky. Poprosím tě, jestli mi zahraješ od Tupaka Hail Mary. Bude to asi pro všechny spinery a pro všechny, co se těší na pondělí.
1: Díky, Matesi. Přeju ti krásný víkend. Ty jsi jeden z těch, kdo už se těší na pondělí, jo? Už teďka. Já si myslím, že Matesi je totiž ten, kdo včera říkal v podstatě jinými slovy, že mrkne a už je zase pondělí, že vlastně víkend ani nepočítá. Tak Matesi, doufám, že si tam najdeš aspoň chvilku na relax. No a teď ti pouštím Tupaka. Měj se krásně. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky tracky na přání, takže neváhej a zavolej si taky o ten svůj 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, ať se tady společně můžeme naladit na ten krásný víkend, který nás tady čeká. No a teď už co probereme v příští hoďce. Prosím tě, koukala jsem na to a vypadá to, že víkend patří skejťákům. Je to tak? Mám tady hned dvě velké skejťácké akce. Budeme se bavit o Milovicích a taky o Kutné hoře, takže rozhodně, pokud máš svoje prkno, tak zbystři, protože myslím si, že tenhle ten víkend bude opravdu velmi povedený a budeš si moc taky zajezdit. No a samozřejmě pro všechny fanoušky, což jsem já, tak tohle je dobrá informace i pro nás. Teď si dáme počasí. Koukám na to, jak máme venku, koukám na to, aha, moc toho nevidím, ale dobré, prostě bude vedro. 27 stupňů Celsia už teďka v Praze, ve zbytku republiky, jak by smet. Jediný slabý déšť mi tady hlásí Olomoucký kraj, tak pokud je to pravda nebo není, když tak mi dej vědět, každopádně hlásí mi to tady nějaké mráčky, zbytek republiky je úplně s modrou oblohou. Jinak dnešní maxima budou na nějakých 38 stupních Celsia, zase i jako včera. Takže bacha na to, zase opalovák na nos, ať si ho nespálíš. No a taky čepici a pitnej režim, nezapomínej na to.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky samozřejmě komunikátor. No a teď zpátky ke skejťáckému víkendu. Dobrá zpráva pro komunitu, v sobotu proběhne ofiko otevření nového skateparku v Milovicích. No a co se bude dít? Samozřejmě se bude jezdit a proběhne skate contest. No ale počkej, to není jako pro dobrý pocit, jo? To je k tomu samozřejmě, ale 50 tisíc navrch. 50 tisíc korun, to je normálně soutěž, za kterou si říkám, tyjo, možná si taky pořídím skate, i kdybych se tam měla projet, ale za pokus člověk nic nedá a jako vysoutěžit takovýhle ranec, jako dokážu si představit, jak bych to utratila, že jo? Je mi to úplně jasný, tyba, to by byla dovolená u moře, velký by to bylo, paráda. Takže já mám jasno, co bych dělala s tou výhrou. No a teď jde o to, co ty, že jo? Tak rozhodně dávej vědět, jestli by si vyrazil, bude si myslím, že to cinkat. Závod se pojede ve třech disciplínách, a to street, park a best trick. Tak taky je mi úplně jasný, v jaké disciplíně bych se zhlédla. Myslím, že by to byl best trick. Je otázka, jestli by byl best, ale každopádně nějaký trik by to byl. Třeba jak by mi to uklouzlo, jak šlupky od banánu na tom skateu. Nevadí, každopádně, pokud chceš zažít cool atmosféru, tak vyraž sem, fakt to vypadá libově. Takže říkám Milovice, zítra ráno, velký skejťácký závod, vohodně peněz a bude dobrý jídlo a dobrý pití. Takže za mě paráda. No a pokud to máš třeba do Milovic trošku dál, tak ještě bude akce taky v Kutné hoře. A to ti řeknu za chviličku další detaily. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě dalšího spinera. Čau, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj, prosím tě, připomeneš mi ještě svoje jméno, ty jsi ho řekl a já jsem tě špatně slyšela.
2: Já jsem Véna.
1: Véna. No jasně, já jsme doma, Véno, no dobrý. Čau, čau. He, tak prosím tě, co ty a víkend? Chystáš něco? Nějaký relax nebo vodu nebo co budeš dělat?
2: Hele, já myslím, že s přítelkyní půjdeme někde k vodě, ale ještě nevím, protože teoreticky možná aspoň minimálně jeden den půjdu do práce.
1: Aha.
2: A
1: takže
2: já
1: to...
2: myslím, že to bude... Já myslím, že bude pršet,
1: jo,
2: takže bude i doma fajn.
1: Jako slyšela jsem, že v sobotu by teoreticky mohlo lehce sprchnout, ale zase, jak říká Dominik, ono se to neustále mění. Takže já tomu zatím ještě nevěřím. Já věřím ve velké slunce a spoustu koupací srandy. No a mimochodem teďkon o víkendu právě v sobotu proběhnou rovnou dvě skejťácký akce. Takže i to bych doporučila.
2: To je super.
1: No, mě by jenom zajímalo ještě, co ty, když se koupete, když jedete někam na koupák, přírodní anebo bazén?
2: Přírodní.
1: Jedině
2: přírodní. To musí, to musí být prostě voda, ne takový ty nádrže, kam chodí každý čůra.
1: Jo. Ale víš co, já nekecám. To bylo asi 3 týdny zpátky, co jsem byla na koupališti a jako na tom bazénovém, velkomní bazén. A teď jsem tam viděla všude ty miminka a říkala ano. Jsem si, tak tady je načúráno. To jsem si... A říkala jsem si... A teď prostě tady už předtím člověk neuteče, oni měli brouzdaliště, ale spousta těch dětí měla rukávky a šla to prostě takzvaně pustit i do toho velkého bazénu. Říkala jsem si, tak tady máme prostě vyřízeno. Já jsem se divila, že bazén nebyl žlutej normálně, ale
2: tak.
1: Člověk nevybere.
2: Tohle si pamatuju z dětství a vždycky jsem říkal, to mě zajímalo, proč ty malí děti tam mají tak teplou vodu.
1: To je výborný. Na druhou stranu ono v rybníce si taky moc nepomůže, že jo, tam zase žijou ryby, ty se taky vylučujou. No hele, prostě tohle je příroda, přesně. A buď máš přírodní bazén, podle mě, nebo máš ten normální bazén, který je taky ve své podstatě v celku přírodní. Tak prosím tě, Véno, co si necháš zahrát?
2: Zahraj mě tam od Nintenda.
1: Mhm.
2: A máme... nic víc nepotřebuju, nebo
1: yes,
2: nějak tak.
1: Nemusím mít všechno. Máme slunce. Tak se měj krásně, Véno. Hezký víkend.
2: Děkuji
1: díky.
2: Moc,
1: čau.
2: Taky. Čau, čau.
1: Radio Spin.

0: posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady pro tebe ještě druhý skejťácký tip na tenhle ten víkend, protože opravdu tenhle víkend se úplně rozjede, prostě kolečkama k zemi a jezdíš. Tentokrát se podíváme do Kutné Hory, tady totiž proběhne Strings and Wheels. Jak už název napovídá, je to snaha vrátit kytaru právě skateboardové kultuře. To znamená, že to bude opravdu ve skateparku ve Kutné Hoře a bude to taková úplná Kalifornie, jo? Představ si to tam, bude se soutěžit, takže určitě vem si svůj skate sebou. Koloběžky máš prej nechat doma, tady koukám, že je prej velký zákaz koloběžek. Dokonce je prej máš vyhodit, pokud nějakou máš. Tak bacha na to, tak pokud oni nechceš přijít, tu nech tentokrát doma. Každopádně jinak to vypadá, že tam bude skvělý jídlo, pití, taky tam bude swap. To znamená, že pokud budeš chtít vyměnit nějaký super hadry, tak je vem sebou. Myslím si, že tam bude úplně skvělá atmosféra, bude to takový správně streetový. No a samozřejmě, že na místě bude i živá hudba a kapely. To znamená, že tohle to ale nebude jenom Česko, jo, ale koukám, že tady přijede dokonce i německá skupina, například Straight Line, Skatepunk München. Ty bláho, takže koukám, ale samozřejmě jinak přijedou i severní Čechy, Kolín, přijede i Crossover Trash Praha. Já si myslím, že to bude skvělý, takže pokud si chceš zajezdit na kolečkách a přitom vlastně si poslechnout tuhle skvělou hudbu, zandat nějaký tričky, tak já si myslím, že pro tebe a pro tvoje kámožstvo to bude úplná paráda, tak užívej, no a já už ti dám teďka dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak tady koukám, že máme nehodu v Ostravě v ulici Michálkovická. Dál mířím na dálnici, tady máme nově nehodu na D1 směrem do Prahy na nájezdu Exit 182 v okolí Omice. No a koukám teďko na Prahu a vypadá to, že teď by to mělo být všechno průjezdný, jako průjezdný v uvozovkách, protože sice tady nevidím žádnou nehodu, ale můžu ti připomenout, že máme uzavírky, a to na Plzeňský, potom taky na Radlický, samozřejmě na Kbelský, takže všude tady se nejspíš pravděpodobně zdržíš. Ten provoz přímo v centru vypadá, že bude hustější, ale zatím to vypadá, že by všechno mělo tak nějak pomalu, ale jistě jet. Pokud máš ty nějaký jiný info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to, Vic Těšink, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc repu.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a mám tady další trik na přání. Ondro, co to bude?
2: Čau, Spiňáci, máme pátek, takže buďme všichni šťastní. Necháme zahrát Redman Walking od Marta. Užijte si všichni víkend, sérte na dovču, užijte si dovču a ať je vám krásně. Posílám to úplně všem. Čus.
1: Díky moc, Ondro. Tak určitě všichni, kdo dneska vyjíždí a mají před sebou nějakou velkou dovolenou, no tak těm samozřejmě ten track letí. No a samozřejmě, Ondro, taky tobě, protože ty jedeš na takovou pracovní dovolenou, ale věřím, že dovča svým způsobem je to taky. Jedeš na tábor, tak si to tam pořádně užij. No a teď už ke konci tvojí brigošky ti sem házím Deadman Walking. Rádio Spin, nadrž se.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky komunikátor, kde hraju podle tebe. Takže rozhodně i v příští hoďce se budeme věnovat, a to vlastně hlavně právě písničkám na přání, takže tady budu pro tebe, abych ti zahrál ten banger k tomu pátku, kdy bude velké vedro, takže doufám, že už teďka seš někde na cestě z práce, víš, co už je 11, už je na čase to zabalit, prostě píchni si to v té práci a už vyraš někam na koupák, protože dneska budeš muset být u vody, jinak si myslím, že se to nedá úplně přežít. Takže hlavně pitný režim, drž si to, no a já už ti řeknu jenom, jaký je počasí. Počasí a na cestu ti zahraju nějakou fajnou písničku. Tak prosím tě, řeknu ti, že momentálně máme v Praze 28 stupňů Celsia, ve zbytku republiky 28 až 30 už teďka máme v Moravskoslezském kraji, takže úplně crazy. No a koukám na to, že dneska odpoledne bude až 38 stupňů Celsia, hlásí nám to v Praze nějaké slabé přehánky, no tak jsem zvědavá, jak to dopadne. No a když se dívám ještě na zítřek, tak v sobotu nám to hlásí, že má být 30 až 36 stupňů Celsia a má trošičku poprchávat. No tak nenechme se tím zastrašit, jestliže u toho má být 30 až 36 stupňů, tak to jsou za mě stále tropy. To, jestli bude pršet, tak to bude jenom jako, že máš výhodu, že pokud jsi se nechystal do vody, tak prostě tě to trošku možná osvěží, ale teda jako nečekám od toho žádný hrůzy. Myslím si, že hlavní je, že je léto a léto teda létuje. Rádio Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

nepochopil, co je chovat se pěkně, už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčí tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Jerryho, čau.
2: Čau.
1: Ty blau, prosím tě, my jsme začali o tom, co budeš dělat o víkendu, tak co se bude dít?
2: Ale no dneska za chviličku, prosím tě, mám vyzvědávat kamaráda v Bohnicích a jedeme na Ovčáry, jdeme si koupat.
1: Tak to se máte.
2: Takže nějaká pořádní letní koupačka, samozřejmě zítra to samý, protože v týhle tým vetru, prostě debilně, když to řeknu takhle s týma slovama, se nedá nic jiného dělat, protože včera jsem třeba byl doma a hrůza.
1: Jako souhlasím, že opravdu v tomhle vedru se nedá dělat nic lepšího, než se právě jako naložit do vody a jenom tam tak jako spočinout prostě.
2: Jo, souhlas.
1: Co se dá probrat v hospodě, se dá v pohodě probrat taky jako popás ve vodě. Super, ale Jerry, tak to vám moc přeju, to se máte. No a ještě by mě zajímalo, co ty a skatey, protože o víkendu budou ty soutěže, vlastně, a to v Milovicích, tak taky v Kutný Hoře.
2: Ano.
1: Chystáš
2: ale
1: se?
2: Ale já se, nechystám se, já tohle se nějak jako neregistruju, jakoby jezdil jsem na skatey jako mladší, ale spíš teďko převážně preferuju radši longboard.
1: No a prosím tě, to by mě teda zajímalo, jak to teda je? Je longboard součástí skateový komunity? Berou ho?
2: Ale já nevím, jako za mě, já co jsem měl kamarády skejťáky, tak jako je to prkno, nechci jako říkat nějaký kraviny nebo něco takového, nebo uhrazit komunitu skejťáků, ale jak se v tom nevyznám, tak já bych to bral jako, že by to mohlo být jako úplně stejný.
1: Je to prostě jako spřátelený skate, nebo jak to, board. Je to spřátelený board.
2: Jo, přesně tak, řekl bych úplně stejný, jakoby stejný význam bych řekl asi úplně stejný jako ty.
1: Hustý, ok, tak to je zajímavý. Tak teď by mě ještě zajímalo, jestli je to třeba jako takhle trojice, že máš jako snowboard, skateboard a longboard a jestli se všichni jakoby tři kamarádi. To
2: ale
1: musíme zeptat.
2: Ale nedokážu říct, protože jako je to jedno a to samé, co se s ním ptala, jestli jako longboardáci, co jezdí na longboardu, že? Tak jestli si kamarádi prostě se skejťákama, to samé je potom asi úplně něco jiného, jiný odvětví, ale zase jakoby ten snowboard, jo, jako.
1: No nevím, je to zamíchaný, ale Jerry, myslím si, že jsme načili skvělý téma, takže

0: Pokud je tady někdo právě ze skejťácký komunity, který by byl schopen nám to tady ještě rozseknout, jestli tam patří i třeba ten snowboard jako do téhle komunity, tak ať dá vědět, což? Mě to zajímá. Dej vědět, spinnere.
1: Dobře.
0: Hele, Jerry, ty si užij teďkon vodu, pozdravuj kámoše a co si necháme zahrát?
1: Ale Stepana KPR.
0: Jasnačka, mám to tady. A pro koho?
1: Ale bude to pro kámoše Míru a bude to ještě pro kámoše Holinu, který určitě poslouchá spin, to je největší spinner. Takže pro ně dva, pro tebe do studia a pro všechny spinnery a spinnerky.
0: Paráda. Díky moc, hele, měj se krásně. Čau.
1: Tak jo, ale ahoj, Vicky.
0: Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Normálně mě se tady rozpadly sluchátka teďka, kdybyste tady viděli ten boj. Skoro to vypadalo, že už se tady neukážu v tom éteru, ale zvládla jsem to, jsem tady s tebou. Užíváme pátek, no a já už tady mám teďkon Romana. Tak Romane, co si necháš zahrát? Čau.
2: Čau, tady Roman z Čeště, Spine. Díky moc, že mi zahraješ písničku do nálady, kterou potřebuji dneska mít dobrý vibe.
1: No tak dobře.
3: Dík.
1: Mám to tady, tak dobré nálady, funky party, Mega M, což jsem ráda, že tady teďko necháme zahrát, protože zas tak často tady Mega M nehrajem, takže díky Romane za tenhle skvělej tip, užívej dne, no a já už hraju, jedeme Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče dálnice, na kterou se rovnou přesouvám, tak tady máme nehodu na D8, a to v okolí Březiněvse, vlastně na příjezdu do Prahy. Zatím tam čeky kolem nějakých 10 minut navíc, ale sleduju to dál. No a teď už jsem přímo v Praze, tady máme nehodu ve Strahovském tunelu, tak bacha na to. No a koukám, že crash je taky na silnici 242, a to je u Rostok, takže Praha-Západ. Tak bacha na to, opatrně, no a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Československý underground.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Štrůdla.
2: Čau, čau, zdravím všechny spinnery. Prosím tě, ze Španělska zdravím a prosím o Indy a Vič léto. Když je takhle krásný počasí úplně všude. Tak se čau.
1: Štrůdle, ještě řekni, co nám posíláš všem. Něco nám pošli. Moře, nebo no. Aspoň ty bláho. Slunce nám neposílej, to máme.
2: Posílám krásný mořský vánek do Česka.
1: Díky, Štrůdle. Jak jsi sám, spinnere, slyšel, bylo to těžký. Štrůdl se původně nechtěl dělit o nic ze Španělska, ale nakonec přece nás mohl teď obát ten správný přímořský vzduch, takže úplně jsem se nadechla. Díky, Štrůdle. No a zároveň zdravím samozřejmě tebe i Áju, tvojí přítelkyně. Užijte si to tam společně. Přeju vám, abyste tam měli spoustu palmiček a prostě ty kokosový koktejly. Já prostě představuju si to jako takovou Havaj, až na to, že to je Španělsko. Prej tam dokonce mají i dvě moře. Tak to je hustý. To je podle mě jako pro ty lidi, co jsou jako nerozhodní, že prej jako máš z jedné strany hotelu jedno moře a z druhé strany hotelu druhý moře a na jednom jsou vlny a druhý je jako hrozně teplý. Takže je máš kafíčko anebo takovej akváč. Každopádně myslím, že každý si tam najde svoje. No, jako v tom nejlepším slova smyslu cítím závist, Štrůdle a Ájo. Tak mějte se krásně, mám radost, že jste si na nás udělali chvíli a naladili jste nás na pláži a mohli jste nás tam taky na chvilku přenést. Tak užívejte a dáme léto. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky s tebou, no a samozřejmě před náma poslední hoďka komunikátorů, kdy budu hrát podle tebe. No a co spolu probereme? Přesně tak, jak slyšíš, teď to bude takové ponuré téma, protože se podíváme spolu konečně do těch Pardubic, jak už jsem slibovala už včera a nakonec se k tomu neschýlilo, no prostě se nepovedlo, takže teď to zkusíme znova. Vypravíme se tam, protože to vypadá, že jsou tam zákeřní vlaky, který kradou děti. A nebo je možná zakletý celý to nádraží, protože v Pardubicích se ztrácí děti, tatínci a musí to tam vždycky dávat dohromady policie. Hele, co se to tam děje? Tak na to se společně podíváme už v příští hoďce. Teď ještě počasí. Tak jo, teď ještě řeknu, jak je venku. Uí, je vedro. Co si budem? Prostě u mě tady klimoška jede na max, máme v Praze 29 stupňů Celsia a sluníčko, ve zbytku republiky až 33. Dneska čekají, že v Praze by mohlo i lehce sprchnout, to stejně koukám, že na severu by nás taky mohly čekat nějaký menší přehánky. Každopádně ta teplota vůbec neklesne, jo? To se neboj. 34, 36 až 38 stupňů Celsia, tady koukám většinově o prostě sluníčko a žádný mráčky. Zítra to bude horší, zítra bude lejt jako z konve, ale bude stále kolem nějakých 36 stupňů, takže on ten dešť nás v tomhle tom případě úplně nezachrání, takže výlety klidně plánuj, hele, to prostě doprší a zase to na tebe uschne rovnou a jedeš dál. Jedeme, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Hudební betly, hudební betly.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petli na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave. Rádio Wave vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Wave.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a všichni se teďkon vydáme společně do Pardubic, protože všichni taťkové ti teď řeknou, že Pardubice jsou nebezpečný hůd, jo. Prostě manželky podle mě zakazujou teď všem svým manželům, aby kamkoliv vyráželi s dětma do okolí Pardubic a vůbec, aby se vyskytovali na pardubickém nádraží. O co tady jde? Protože na pardubickém nádraží zákeřní vlaky kradou děti a řekla bych, že i tatínky. Jako, o co tady jde, prosím tě, jo? Jednoduše dáš dítě do vlaku a ono ti odjede, anebo dáš tatínka do vlaku, ono ti taky odjede. No, prostě crazyna. Takhle. Řekla bych, že o co tady jde, jak to celý vypadá. Hele, minulý víkend na pardubickém nádraží zůstala holčička, zatímco zbytek rodiny odfrčel, jo? Představuju si to asi nějak takhle. Tak, děti! Tak už jedeme, vlak se rozjíždí. Ahoj, Máňo, máváme, ahoj. Tati, počkej, ale Máňa má jet s náma, ne? A jo, vlastně. Máňo! Takže to byl jeden případ. No a hned o 3 dny později další táta vystoupil na okamžik z vlaku a zrovna když mrknul, tak vlak se zavřel a rozjel se. Jeho 5letá dcerka pokračovala směr Česká Třebová sama. Nakonec všechno dobře dopadlo a to v obou dvou případech. Ano, je to tak. Tátové a dcery se opět potkali, takže úplně plán nevyšel, protože to zatím vypadalo, že v Pardubicích na nádraží se unavení tatínci zbavují svých dětí, ale opravdu zatím pouze neúspěšně policie je vždycky nakonec zase propojila zpátky, tak třeba příště, pánové. Každopádně mě by teďkon zajímalo, co ty zažil si někdy, že se ti prostě ztratilo někde dítě? A nebo pamatuješ si ty jako dítě, že jsi byl někde ztracený? Protože samozřejmě teď máme spoustu festivalů, koncertů, zoologická zahrada. Tam všude se můžeš ztratit, ty dítěti anebo dítě tobě. A v obou dvou případech je to velmi nepříjemný. Já teda musím říct, že si to pamatuju, že jednou jsem se ztratila v parku s papouškama a mám z toho tyho doteď trošku jako PTSD, nebudu lhát. Na druhou stranu musím říct, že mamka mi tvrdí, že mě samozřejmě viděla. Já jsem se postavila v tom davu, stála jsem tam, čekala jsem prostě slzičky jako na krajíčku. Nakonec to všechno dobře dopadlo, ale takhle, mám tady samozřejmě radu pro všechny, kterým by se tohle stalo. Je dobrý, aby dítě znalo třeba telefonní číslo aspoň na jednoho rodiče. To se samozřejmě vždycky vyplatí. No a samozřejmě, aby se prostě dítě nehýbalo, aby bylo v klidu, počkalo na místě, kde ho ten rodič odložil a potom všechno může dobře dopadnout. Prostě rodičové, nestrácejte svoje děti, děti, hlídejte si evidentně svoje rodiče, protože někdy jsou rodiče trošku roztržití. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, Treky na přání, no a na drátě už Rudolf. Ahoj Rudolfe.
1: Ahoj Vicky.
0: Ahoj Rudolfe, zdravíme tatínka Rudolfa a jeho děti, právě jsou na cestě. Kdyby se jako spinner ptal, kam jedete, tak teda zatím do Pardubic plánujete, nebo jak
1: ne,
0: je to?
1: Ne, zatím ne.
0: Takže tady prostě Rudolf ještě není tak unavený tatínek, aby se rozhodl, že prostě bude odkládat děti v Pardubicích na nádraží. Tak dobře, ale Rudolfe, co na to říkáš prostě? Je to třeba tvoje noční můra, nebo už se vám to někdy stalo, že byste se takhle s dětma jako ztratili navzájem?
1: Hele, s dětma zatím ne, ale mě osobně se stalo, když jsem byl malý, jsem se jakoby ztratil v obchoďáku, když jsem se právě ztratil mámě nějak, že když jsem se tak u nějakých čokolád sladkostí a ona šla pryč, jo.
0: A jasně.
1: A pak jsem se otočil a byla pryč, jo, takže to jako byla moje noční můra.
0: A prosím tě, pamatuješ si tehdy, jak to jako dopadlo, jestli si dostal takový to vyvolávání, tady, halo, halo, hledá se Rudolf. Nejspíše někde u čokolády. Naposledy byl vidět u lentilek.
1: No, to asi ne, ale spíš se mi hledal, protože už jsem byl starší, tak jsem jakoby hledal po obchodě mezi těma regálama. Tak jsem našel, no.
0: Takže jsi našel?
1: Jo, jo.
0: Ty bláho. No ale víš co, ono se totiž říká, jasně, jestli jsi byl starší, tak je to ještě něco jiného, jestli jsi měl třeba telefon, tak potom víš, jak bys to řešil, ale jinak jsem koukala tady na doporučení vlastně policie a oni říkají takový to jako, když se dítě ztratí, tak by mělo zastavit, prostě sklidnit se, zůstat na tom místě právě. Tak Rudolfe, ty jsi to rozlítal prostě. Tebe už by bylo, ty jsi byl nedohledatelný. A potom samozřejmě oslovit nějakého policistu, průvodčího, zaměstnance nebo někoho důvěryhodného. Takže opravdu se říká přesně, jakoby ne žádného úplně random cizího člověka, ale opravdu spíš někoho povolaného. Někdo, kdo má na sobě nějakou uniformu a vypadá, že je na svém místě. No a zavolat rodičům anebo říct telefonní číslo někomu dospělému. No a rozhodně neodcházet s někým cizím. Tak to ti ale nehrozilo, Rudolfe, ne?
1: No, to už.
0: Jo. Hele, ještě poslední otázka. Ty jsi říkal, že máš docela malý děti. Tady ten vlak odjížděl tehdy s pětiletou dívenkou z toho pardubického nádraží. Sama se vydala prostě do České Třebové nedobrovolně. Každopádně měla u sebe to telefonní číslo. Tak máj teďkon tvoje malé děti u sebe telefonní
1: ale
0: číslo?
1: Ale nemaj. No, nemaj, ale asi to příště zavidíme. No.
0: Že jo,
1: nějaký velký výlet nebo je to, tak.
0: Hele, za mě je to fakt taky dobrý nápad.
1: No.
0: Jo, že prostě máš potom, přesně jak se říká, hele, okroužkuješ jako holoubátka svoje prostě a budou tam mít telefonní číslo prostě na ruce, víš co, na náramku a je to.
1: A nebo příště půjdu na vodítko a bude to.
0: Na kšíry, tak.
1: Na kšíry, tak.
0: Rudolfe, vyřešený, ale tak to máme už tak nějak v praxi. Rudolfe, užijte si oběd, dobrou chuť, co to bude za song, hele?
1: Ale vybrali jsme Shakiru a bude to pro všechny za volant a kdo si chytá na oběd.
0: Dobře, tak jo, měj se krásně, ahoj, zdravím
1: tebe
0: děti.
1: Ahoj.
0: Čau, Radio Spin.
1: Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady máme nově nehodu na D1, a to na 39. kilometru ve směru na Brno. Je tady neprůjezdný levý pruh, je to v okolí Drahoňovic. Drahňovic dokonce. Teď tady máme ještě crash na D2, a to na 2. kilometru ve směru na Brno. Je to v okolí Modřic. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash v ulici Zborovská a mám tady upřesnění. Strahovský tunel má nehodu směrem na Barandovský most, takže pokud můžeš, radši se tomu vyhni, protože tady bude velká šťouchačka. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

točit. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Prosím tě, mám tady pro tebe ještě zprávu, trošku změnu, ale vlastně příjemnou, protože jak jsem se tady bavila o těch dvou skejťáckých akcích, tak prosím tě, já jsem to trošku popletla, jo. Tak jenom jako, abych to uvedla na správnou míru. Zítra, jestli se chceš vydat za skejťáckým dobrodružstvím, tak do Kutné Hory, tam opravdu proběhne akce v místním skateparku, tam to bude totální pecka. Každopádně, pokud se stěš šel do Milovic na otevření jejich nového skateparku, tak to si ještě chvilku počkáš. Bude to v sobotu, ano, ale až 15. Takže za 2 týdny. Každopádně dobrá zpráva je, že tím pádem si nemusíš vybírat, jestli jedeš do Kutné Hory nebo do Milovic, ale sfoukneš to prostě obojí. Budeš to mít pěkně za sebou, mezi tím budeš mít ještě jeden víkend, kdy můžeš zatrénovat, takže za mě totální paráda. Takže tuhle sobotu Kutná Hora a skatepark, no a potom 15. srpna bude v Milovicích otevření dalšího skateparku a tam je ta velká cena, těch 50k, takže k doufám znamená jako 1000. Doufám, že jsem to jako nespletla, že jsem ti třeba neslibovala 500 milionů. No to je jedno, hele, počty mi nikdy moc nešly, to ty víš, ale teď už si dáme komunikátor. Se mnou můžeš v tomhle počítat.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
0: Vicky tady s tebou ještě jednou, no a máme tady poslední track na přání a mám tady vzkaz od Jiřiny a kolegy.
2: Nazdar, zdravíme do Spinu.
3: Tady gangbendáci.
2: Tady gangbendáci, můžete nám zahrát od Pioskot, chvátám, chvátám.
3: Firma tě potřebuje, ty jiné.
2: Díky moc, čau.
0: Pánové, jasnačka, mám to tady pro váš gang, bych řekla, chvátám, chvátám, tak ať pořádně ještě popracujete a můžete si užít volno a skočit rovnou kufr do vody. Tak Radio Spin, jedeme, chvátám, chvátám.
4: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď, pojď, pojď.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor, který už nám pomaličku končí a naopak se nám tady teď zjevil Spin Extra a hlavně Zuzka. Čau Zuzko.
1: Čau Vicky.
0: Ahoj Zuzko, tak prosím tě, co ty a víkend, plánuješ někam k vodě jít nebo?
1: Plánuju být v rádiu tady.
0: Dobře, to je bohulibá činnost,
1: ano,
0: jo, to je paráda.
1: Ano.
0: A nejen, že jsou tady jako skvělí posluchači a skvělá energie, a je tady taky klimoška. Takže...
1: Přesně tak. Klimatizace tady je, takže já jsem vlastně spokojená. To je můj plán potom, ale ne, já pojedu jako v neděli, potom pojedu pryč, takže...
0: Pojedeš pryč.
1: Pojedu pryč. Pojedu z Prahy pryč.
0: No tak ale to je dobrý, protože všude pryč znamená, že je trošku jako lepší vzduch. Tady je fakt dusno v té Praze.
1: Ne, tady je jako fakt blbě. Jakože fakt to nejde teďka, nejde to.
0: Souhlasím, vlastně jsme se teďkon se Zuzkou shodli na tom, že v Praze se včera dalo tak nějak pohybovat až po 9:10 večer možná až.
1: Je to tak, já jsem se pohybovala kolem 5 a jako blbě se mi pohybovalo, jakože.
0: Já bych říkala, že to se člověk tak jako propotil tou cestou.
1: Míždím tempem.
0: Jo. Jo, měla jsem to úplně stejně, jako úplná šílenost. A ty jsi byla někde jako v Praze u vody včera, anebo jako v těch 5 si se procházela někde úplně jako v centru jako mezi kachličkama?
1: No, jakoby chvilku jsem byla na Andělu, tam jsem myslela, že chcípnu, potom jsem šla už jakoby blíž k Vltavě, šla jsem blíž k Vltavě a tam už to bylo dobrý, jak ta voda jako...
0: Jo, tam už to proudilo, trošku. Sehnula,
1: tam už to proudilo.
0: Hnul se vzduch.
1: Ano, přesně tak.
0: No dobrý, takže je prostě úplně na umření. Ale Zuzko, dneska bude páteční pátračka, je to tak?
1: Je to tak, bude. Já jsem na to zvědavá, protože minule jsem to, jak jsem dělala tu pátračku poprvé, tak jsem se taky propotila u toho. A dneska doufám, že a já si to vezmu trošku po svým.
0: To je dobře.
1: To nebude vadit.
0: Ne, já věřím tomu, že to všichni oceníme a hlavně prostě do toho dá to srdíčko, víš co?
1: Přesně.
0: Jako dneska se nezapotíš, já ti tady ještě, když tak můžu pomoct nastavit tu klimošku, že ještě trochu snížíme, jakoby. Já jsem tady, máme mimochodem jako na 30 tady. Teďka
1: na 30.
0: No, tak venku má být 36, víš co, tak aby
1: to je
0: ta změna nebyla tak jako velká.
1: To je pravda. Ale je tady příjemně teda v těch 30 stupních.
0: Jako je to paráda. Tak tady není to dusno, no. Ale tak Zuzko, já se budu těšit, až si tě poslechnu teďkon cestou domů, co budeš probírat. No a teď už půjdeme na počasí.
1: Na počasí.
0: Se podívám, jak je venku. Čirp, čirp, čirp.
1: Já myslím, že tam je tak 15 stupňů vánek.
0: Já cítím normálně, bude sněžit. Ale.
1: Bude sněžit. Kalamita,
0: pozor na to. Ne, teď opravdu, jako, teď to říkám seriózně, 31 stupňů Celsia v Praze, svítí sluníčko ve zbytku republiky až kolem 34 stupňů, nikde momentálně neprší, naopak šajní to. No a koukám, že odpoledne by se nám to mohlo trošičku zatáhnout, bude sice 36 stupňů Celsia, ale Praha a od Prahy směrem nahoru po republice, tak tam by mělo i lehce sprchnout, takže my... A sever se i trošičku jako osvěží. No a když se podívám na zítřek, tak tam už budeme úplně svěží všichni. Bude lejt, bude pršet.
1: Jo.
0: No, bude 30 stupňů Celsia a bude pršet, takže to si všichni užijeme, ale věřím, že uschneš dřív, než řekneš Spin. Tak. Já se budu těšit zase v pondělí, užij si víkend a teďkon se Zuzkou Spin Extra. Ahoj.

mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku.

50 Cent ti dohrál na rádiu, Spin s tebou je Zuzka a dneska máme 31. července, to je naprosto crazy, půlka prázdnin je za náma, půlka před náma, tak si tu druhou půlku koukejte užít ještě víc než tu první půlku. Svátek mají Ignácové, takže všem Ignácům přeju krásný svátek, máme konečně páteček, spineři, to znamená, že nás čeká víkend, to jste nevěděli, co? A víkend, to je vždycky polehčující okolnost. My dneska probereme různý témata samozřejmě, a vy si budete volat o oblíbený track na číslo 210-32-30-30 a nebo nahrávat hlasovku a pozor, dneska nás konečně čeká páteční pátračka, já se těším hrozně moc, až budu paní Holmesová dneska od 2 do 3 a vy se těšte na desku, kterou budeme hledat, protože to bude velký nářez. Radio Spin s tebou Zuzka.

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a já jsem dneska ráno, když jsem tak projížděla sociální sítě, to děláme každej, přiznejte se, tak jsem narazila na jednu kauzičku ohledně youtubera Taryho, který pořádá dětský kampy, to je známá věc, ty kempy se jmenují Tary Camp, jak překvapující, no a na těchto kempech se děje něco, o čem rodiče ani neví. Nebojte se, není to to, co si myslíte. Tady má prej špatný vliv na děti. Ukazuje jim drahý auta, řeší materialistické věci, hodnoty aut přirovnává k drahým značkovým věcem oproti těm hadrům z vietnamské tržnice. Což jakoby není úplně dobrý říkat malým dětem, které pocházejí z různých poměrů, nebo prostě něco doma rodiče učí, nebo prostě... Ty poměry, podle mě, různý poměry jsou nejdůležitější. Každopádně na sockách probíhá velká diskuze mezi rodiči. Velká hádka, diskuzní hádka. Takhle, můj názor, já nejsem rodič, jo, to za prvé, ale myslím si, že jako první by si rodiče měli hlavně zjistit, kam to dítě posílají, na jaký kemp, co je obsahem, kdo ten kemp vede, trošku si projet toho člověka, který ten kemp pořádá a pak si můžou následně stěžovat. Ale... pojďme si říct, že Tary Camp nebude úplně kemp zaměřený na výchovu a vzdělání dětí.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 38. kilometru ve směru na Brno je nehoda, tam neprůjezdný levý jízdní pruh, dávej tam pozor. Na D7 na 37. kilometru ve směru na Chomutov je tam nehoda, převrácený auto, taky tam dávej pozor. Na D48 na 43. kilometru ve směru na Frýdek Místech je tam taky crash, neprůjezdný levý jízdní pruh, čeká tě tam zdržení. Pojďme se mrknout do regionu. V ulici Ostravská v Brně nehoda nákladňáku auta a v Praze v ulici Zborovská je crash dvou osobáku, tam dávej pozor, tím pádem se nám to tam docela štosuje v tom centru. Ještě máme ucpanou Legerku a Wilsonku. A to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme první komunikátor a na drátě s tebou Matej, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, prosím tě, zůstím, hodně tam chaos, vodopády a víceméně pro všechny, kteří mají rádi český old school rap, hlavně taky pro tebe, že jo, ať to tam zvládneš v tom studiu.
1: Děkuji.
2: A prostě tak pro radost všem.
1: Tak to je nejkrásnější takhle při pátku, pro radost všem. Já ten track mám taky ráda, takže si ho užiju s tebou a měj krásný den taky, čau.
2: Taky, čau.

0: Rádio Spin s tebou, Zuzka, máme 13.54, 31. července, páteček, svátek mají Ignácové. A než začnu cokoliv říkat, tak prosím vás všichni z Karlovarska, všichni řidiči, kteří jedou po D6C, to je myslím na Karlovy Vary D6, teď mě poslouchejte, nebo ne mě, ale Jirku, nastražte uši.
1: Zdravím do rádia, jenom jsem se chtěl narychlo vyjádřit, jak jsi říkal, že nikde neprší, tak já s tím teď mám takovou super story. Já jedu z Karlových Varů a najednou začalo kapat, jako ale jako pršet trošku tak nějak a říkám, odkud to prší? No tak jsem si stáhnul okýnko, kouknul jsem se ven na nebe a ulítla mi čepice, takže kdybyste náhodou někdo dal z Varů a viděl červenou Adidas čepici, budu strašně rád, když mi asi mi nikdo nedá, ale tak kdybyste ji někdo našel, budu rád a ať máte hezký den, čau.
0: Jirko. Zázraky se stávají, spineři jsou dobří lidé. Já si myslím, že pokud ji někdo uvidí, tak ti určitě vrátí. Takže spineři, pokud my tady do 5 hodin najdeme červenou kšiltovku někde na D6C, prostě kolem Karlových Varů, tak budeme velcí frajeři a pokud ji najdete, tak mi určitě nahrajte hlasovku a já se nějak pokusím jí vrátit, nebo ne vrátit, ale pokusím se Jirkovi sdělit, že ta kšiltovka existuje, třeba zázraky se dějí a hlavně Jirko, mě to mrzí, já to chápu, seš mi hodně podobnej, mně by se stalo úplně to samý, možná ještě něco horšího, protože přesně tohle jsou situace, které nevymyslíš. Každopádně, my máme za sebou první hodinu vysílání, čeká nás další a v té další hodině nás čeká pátračka. Vážení přátelé, bude to pátračka, bude to nářez, nastražte svoje mozkové buňky, nastartujte svoje mozkové závity, protože to nebude jednoduchý, ale ještě před tím vším si dáme počásko. No tak na Karlovarsku prší, ale jinak po celé republice neprší. Je kolem 36 stupňů momentálně v Praze, v Čechách, na Moravě trošičku míň. Je jasno a jasno bude až do 6 hodin. Od 6 hodin se malilinka to zatáhne, takže se nám všem životně velmi uleví. Třeba se i nadechneme potom. Každopádně ta teplota klesne jenom na 30 stupňů. Jenom, což je vlastně docela dobrý. Zítra, jak říkala Vicky, bude pršet. Zítra se ochladíme, zítra bude pršet a bude jenom 29 stupňů. Nikdy bych nevěřila, že to řeknu jenom, ale fakt opravdu jenom 29 stupňů, takže se všichni těšíme na zítra. Z počasí vše, Radio Spin a s tebou je Zuzka.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin bez DABu.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Kýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Bude 13.59 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Five cool shit, nový track, new hit. Československá scéna, Radio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

Právě si ladíš Radio Spin. S tebou je napřímo Holmesová. Dneska nás čeká další případ ztracený desky. Podle nějakých indicí budeme muset společně vypátrat, takže já už jsem tady na svém komisařství, mám tu nějaký obálky klasicky a v nich ty indicie. Takže jdeme na to, rozbaluju první obálku. Deska, kterou hledáme, obsahuje 14 zvukových stop. To je první indicie. Druhá indicie v další obálce. Pachatel, který má desku na svědomí, je již otcem. Více tady obálek zatím nemám, takže první máme 14 zvukových stop a že pachatel, který má desku na svědomí, je otcem. To jsou první indicie a pokud vy máte podezření, tak mi volejte tady na komisařství na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávejte hlasovky. Já čekám.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou napřímo stále Holmesová. My pokračujeme v pátrání s dalšími obálkami a indiciemi. Zopakuju vám, co víme. Víme, že má deska 14 zvukových stop, pachatel je již otcem. A ještě než si dáme další nápovědy, tak se mi ozval Michal s jeho tipem.
1: Ahoj, tak my si s mojí manželkou myslíme, s Lonkou, že by to mohl být Mike Spirit, ale desku zatím nevíme, ale Mike Spirit by to mohl být.
0: Mohl by být. Jenomže není. Není to Mike Spirit, bohužel, ale aspoň nás to zavede k jinému pachateli. A ještě tady mám tip od Filipa.
2: Já si myslím, že by to mohl být Babuška Threat House od Maniaka.
0: Maniak to taky není, ale aspoň máme dva vyloučený, Mike Spirita a Maniaka, to nejsou pachatele, které hledáme. No a my se jdeme podívat na další obálky, v nich další nápovědy. Rozbaluju teda obálku. No a tady v téhle obálce se nám píše, že se na desce podílel třeba Hartrico nebo Nintendo. No a aby se neřeklo, tak tady mám ještě jednu nápovědu. No a ta nám říká, že deska je z roku 2024. A ještě jsem tady vyhrabala svůj diktafon a v něm zvukovou stopu, kterou si právě pustíme.
3: Jako my vysvětlovali ten model a vlastně my ho nabízeli už jako, že teď by se to buklo jako za pár let a oni mají jakoby mechanizmy, jak k tomu dojít.
0: Tohle je hlas pachatele, víc vám teďka poradit už nemůžu. Víme tedy, že 14 zvukových stop 2024 Hard jako Nintendo. Víme, že to není Maniak ani Mike Spirit. Slyšeli jsme zvukovou nahrávku. Pokud víš, tak mi volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku.

0: Stále si ladíš Radio Spin, stále je s tebou napřímo Holmesová. My pokračujeme v pátrání s dalšími obálkami a indiciemi, ale ještě než přejdeme na obálky, tak si zopakujeme, co víme o pachateli a o desce, kterou hledáme. Víme, že deska má 14 zvukových stop, pachatel je otcem, na desce se podílel Hard Rico nebo Nintendo a že deska je z roku 2024. Já už tady mám poslední dvě indicie. První říká, že na přebalu desky je sám pachatel. A druhá indicie říká, že název desky je inspirací slovníku dcery pachatele. Spoustu z vás už odhalilo pachatele, ale my hledáme desku. Přece jenom si pojďme ale říct, nebo vy řeknete teďka do éteru, co jste mi poslali za tipy, kdo je pachatelem.
1: Čau, zdravím do studia, zdravím posluchače a myslím si, že podle hlasů, že by se dalo jednat o Robina Zuta. Tak nejsem si jistý, ale myslím si to. Tak když tak zatím, čus.
0: Takže první Robin Zut.
2: Tak já si myslím, že to bude Robin Zut.
0: Druhý Robin Zut.
3: Je to Robin Zut, Robin Zut.
0: A do třetice všeho dobrého, Robin Zut. Ano, správně, pachatel je opravdu Robin Zut, jenomže my hledáme jeho desku. Indicie víte, já už jich víc nemám, takže čekám na vaše tipy na čísle 210 32 30 30. Robin Zut, my hledáme desku. Teď se ještě podíváme společně, jak vypadají naše cesty. První se koukneme na dálnice. Na D1 na 38. kilometru ve směru na Brno je nehoda. Je tam neprůjezdný levej jízdní pruh. Na D7 na 37. kilometru ve směru na Chomutov je nehoda. Je tam převrácený auto, dávej tam velký pozor. Na D48 na 43. kilometru ve směru na Frýdek Místek, tam je taky nehoda. Neprůjezdný levej jízdní pruh a čerstvá nehoda je na D1 na exitu 210 na nájezdu směr na Prahu, je tam nehoda dvou osobáků a zdržíš se tam. Regiony v ulici Ostravská v Brně nehoda nákladňáku a auta, no a v Praze v ulici Zborovská crash dvou osobáků. Centrum je docela zasekaný, Legerka, Vilsonka a Nuselák svítí červeně, jinak je to docela v cajku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej voiceovku do mobilní apky. Posloucháš se Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka.
4: Automoto Spin, tvoje

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Tonda, slyšíme se.
2: Ahoj, slyšíme.
1: Super, Tondo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Něco od Gleba nám tam prosím tě dej. Bude to pro všechny, co jsou ještě v práci a budou celý víkend v práci, jako my zemědělci, který to máme fakt vyčíta na tlucí a... Je to pro kluky, aby neusnuli tady, jsou tady se mnou.
1: Okay, já ti tam dám track Baggy od Gleba a já mám na tebe otázku, co děláte proti tomu horku, když jste celý den venku?
2: Hodně pijeme.
1: To je, jako hodně pijete a máte a chrání něco, jako to musí být strašný přece.
2: No, tak máme klimatizaci, ale ukazuje mi to venku krásných 41 stupňů.
1: To je strašný, tak já posílám hodně síly, tak nějakou jako sníh bych vám ráda poslala, ale to zase není dobrý pro zemědělství. No nic, prostě to budete muset nějak zvládnout, no. Ale myslím na vás a dávám tam Gleba.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Radio Spin, s tebou je na majku stále Holmesová a dnešní vyšetřování bylo teda nakonec úspěšný, i když některým z vás to trošku trvalo. Hledali jsme desku, která má 14 zvukových stop, pachatel už je otcem, na desce se podílel Hard Rico nebo Nintendo, deska je z roku 2024 a dále víme, že na přebalu desky je sám pachatel a název desky inspirací slovníku jeho dcery. No a jako první pachatele a desku našla Antonie.
1: Já jsem Antonie a je to Ponia od Robina Zuta.
0: Správně, a Antonie desku objevila ještě předtím, než jsme věděli, že to je vůbec Robin Zut, takže gratulace, Antonie. Seš velmi dobrá detektivka, velmi dobrá. No a jako druhý tady máme i třeba Matyho.
2: Je to Robin Zut, kde se jmenuje Ponia.
3: Čau Zuzi, prosím tě, ta deska, co hledáš, je Ponia.
0: Přesně.
3: Jenom kdybys to.
0: Jo, jenom kdybych, já vím. A Dan taky měl pravdu.
2: Prosím tě, je to Robin Hood, kde se jmenuje Ponia, nebo Ponia. Je mi to jedno, jak se to vysvětluje, vyříkává.
0: Je to Ponia. Je nám jedno, jak se to vysilbuje, hlavně, že to je Ponia. Tak jo, já vám děkuji za dnešní pátrání a teďka si dáme pár tracků z téhleté skvělé desky.
4: Se laví, tím to končí, baví, a to mě nebaví, nebaví.

0: právě ti dohrál western z desky Ponhea od Robina Zuta, kterou jsme vypátrali v naší pátračce. Já už nejsem paní Holmesová, jsem normálně Zuzka, ale bavilo mě to, mě tady to mega baví, tak doufám, že vás taky. No, máme 31. července páteček, svátek mají Ignácové a my jsme teda vypátrali desku a v další hodině nás čeká otázka života a smrti. Já vám odpovím na otázku, která vás trápí podle mě od jak živa. Prostě vám změním život, ale ještě než se tohleto všechno stane, tak se podíváme na počasí. Co se týče počasí, máme kolem 37-36 stupňů, jakoby nepotěším vás, je to pořád hrozný. 36-37 na Moravě trošičku míň, pršet by nemělo, v 6 se zatáhne, takže ta teplota klesne trošičku na 32-31 stupňů, ale prosím vás, náš starter pack, bude to teda voda, opalovák, zakrýt ramena, nějaký SPF-ko, kšiltovka na hlavu a tak dále. Znáte to, neberte si černý věci, protože jinak to nepřežijete. Tak jo, to je ode mě opravdu opravdu všechno. To vypadá, jak kdybych končala. Je to ode mě a od počasí všecko a já se těším v další hodině.
1: Fine Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Kde je tráva, kde je pluk? Kde je tráva, kde je pluk? Kde je tráva, kde je pluk? Kde je tráva, kde je pluk?

Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Já vám teďka jdu změnit život spinaři. Protože otázka toho, jestli byla dřív slepice nebo vejce, je oficiálně vyřešena. Vědecky vyřešena, ne, že já bych to teďka jakoby rozhodla, ale je oficiálně vyřešena. Podívejte se. To znamená, že všichni budeme v klidu spát. A teď vám to řeknu. První byla slepice. Bum. A víte proč? Já to vím. Protože pro vznik slepičí skořápky je totiž potřeba protein OC17. Vůbec netuším, co to je, ale prostě potřebujete ho. A ten se tvoří ve slepici během formování vejce, takže bez slepice nemohlo být logicky slepičí vejce. Ostatní vejce byly samozřejmě dřív, protože i dinosauři se rodili z vajec, že jo? Ale pokud se bavíme o slepicích, tak první byla prostě jednoznačně slepice. Nemáte zač a hezky se vyspěte.

Rádio Spin s tebou, Zuzka, no a když už jsme dneska u těch zvířat, řešili jsme, jestli bylo první vejce nebo slepice, přišli jsme na to, že první byla slepice, tak já vám říkám, že já bych chtěla být želvuška. To je takový ten bílej brouček, bezobratlovej, měří jenom několik mikromilimetrů nebo něco takového, já nejsem biolog, každopádně si ho vygooglete, tu želvušku. Chtěla bych být želvuška, já pořád tomu říkám želvučka, ale ona to je želvuška. Každopádně oni jsou totiž jsou nezničitelný. Vydrží teplotu až 150 stupňů Celsia. Potom třeba dokáží přežít v kapalném héliu s teplotou k absolutní nule, nebo dokáží přežít ve váku. Prostě úplný terminátoři. Taky vydrží tisíckrát silnější radiové záření než lidé. Chápete to? Nějaká mikromilimetrová želvuška. A tohle všechno, protože jsou takový terminátoři ty želvušky, mě přivádí k otázce, proč je příroda vytvořila? Já si totiž myslím, nebo přemýšlela jsem nad tím, moje teorie je taková, jo? Myslím, že až vymřou všichni na planetě, jako zvířata, lidé a všichni, tak ji neovládne AI. Ne, ale želvušky budou to želvušky.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minut.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Can be fantastic.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na D1, na exitu 210, na nájezdu na Prahu, je tam nehoda, zdržíš se tam. Co se týče regionu, v ulici Ostravská v Brně stále nehoda nákladňáku auta, dávej tam pozor, no a v Praze v ulici Zborovská kreš dvou osobáku. No a čerstvé nehody dvou osobáku jsou v ulici Budějovická a Davídková. To je jinak z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si rádio Spin, s tebou je Zuzka.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Kusám něco jinýho, prosím, Spin.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice. From a life of setbacks to a jetpack.

0: aplikace.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nás tady čeká hlasovka a tentokrát je od Kristýny.
2: Ahoj Spine, chtěla bych poslat velkou podporu naší úžasné Máje. Jsme spolu a mocí držíme palce, ať ví, že na všechno není sama. Prosím, zahrají od Hartrika, ona je se mnou. Určitě jí to udělá radost. Děkujeme a posíláme spoustu síly a lásky. Kiki a Klárka, milujeme tě. Posíláme taky moc pozdravů ze Sardinie.
1: To je tak strašně krásná hlasovka, že já, i když tady ten track jako nemám, tak jsem jí musela sem dát, protože je to fakt nádherně řečeno. A dávám tam jiný track od Hardrika, tak doufám, že to nebude vadit a Máju to stejně tak potěší. More,

Rádio Spin, s tebou je Zuzka, 15.52, 31. července. Pátek. My máme za sebou další hodinu vysílání, kde jsme rozebrali témata, volali jste si o tracky. Další komunikátor nás čeká i v příští hodině, takže mi volejte nebo nahrávejte hlasovky a za malou chvíli taky probereme jednoho týpka, který trošku obelstil systém a hlavně svoje partnerky. Schválně říkám partnerky, protože to bude ještě zajímavý. Ale ještě než se všechno tohle stane, tak se podíváme na počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 38-37 stupňů. Je teďka ten pík největší dnešního dne, takže pokud nemusíš, nechoď ven, pokud jdeš ven, tak opalovák, voda, kšiltovka, čepice, cokoliv, zakrýt ramena, prostě je to mordor venku docela. Každopádně kolem 6 za 2 hodinky se nám zatáhne, sluníčko se schová, takže bude trošičku dýchatelněji, trošku lépe a zítra by mělo pršet. To je počasí vše, Rádio Spin, s tebou Zuzka. Spin Radio.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petly na Rádiu Spin. Dávej do uší každej první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Spin. Tvoje Rádio Spin. Rádio Spin.

Radio Spin, s tebou je Zuzka a když se řekne, že je někdo vychytralý, tak si pod tím představím přesně tohle. Poslouchej. Jeden borec v Japonsku měl naráz 35 přítelkyň, ale pokud vás napadá 1000 milionů důvodů, proč jich měl tolik, tak vám říkám, že jste to nikdo neuhádli, nikdo jste to netypli. Tenhle borec udělal každé té frajerce to, že řekl jiné datum svých narozenin a tak dostával ročně dárky za sebou v jiné dny. O tom už šlo, o nic jiného. Prostě jim řekl jiný datum je narození a oni mu dávali každý den prostě ten dárek, aby měl hodně dárků v jiný dny. Šlo mu prostě jenom o ty dárky, což je nevinný, ale i tak se ty ženy dozvěděly pravdu, spojily se proti němu a když se spojí ženy, tak na ně nebude mít páky ani prezident USA, známe to. Ty ženy ho udali a týpka zavřeli do vězení, jenom protože chtěl dárky. OK, to, že jako k tomu využil 35 žen, chápu, ale šlo o ty dárky, no. Tak snad si je stihl aspoň trošku užít. Ty dárky.

Radio Spin s tebou je Zuzka a já vám musím říct, že v Dubaji jsou prostě jinde. Ale úplně jinde. Oni tam totiž vynalezli automat na chlebík zadarmo. Jo, Dubaj tímto bojuje proti hladovění, což je skvělý, ale pojďme se vrátit k tomu chlebíku. Ty prostě přijdeš, pípneš občanku a vyjede ti čerstvej chlebík. Jakože come on, Praho, pojďme udělat automaty třeba na čokošku nebo na kyselý okurky nebo klidně na ten chlebík. Já bych byla pro automaty na všecko. Já bych to využila a myslím, že bych jako nebyla sama. Klidně to nemusí být zadarmo, já za to klidně zaplatím, ale představte si, že jdete Prahou nebo po jakémkoliv jiném městě, máte hlad a z automatu si složíte celou odpolední sváču. Není to super? Pojďme to udělat Praho.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na D1, na exitu 210, nájezd na směr na Prahu. Tam je nehoda v regionech, v ulici Lidická v Brně, je čerstvá nehoda, srazil se tam osobák z tramvají, dávej tam pozor, pojďme ještě mrknout na Prahu. V ulici Budějovická a Davídková se nám srazily dvě auta, v ulici na Zlatnici nehoda tří aut a v ulici Střežovická jsou v sobě dva osobáky, tam dávej pozor. Co se týče centra, tak máme zasekanou Legerku Wilsonku, IPAK, docela svítí červeně a Nuselák, takže tam se zdržíš. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej voiceovku do mobilní apky. Radio Spin, s tebou Zuzka. Automoto.

0: mobilní aplikace.
1: Posloucháš si Radio Spin, s tebou je Zuzka, nás čeká poslední komunikátor a o ten se postarala Klárka.
2: Zdravím vás do Spinu, poprosila bych zahrát písničku od Hartrika za Katrem, je to moje oblíbená písnička a chtěla bych, aby si ji poslechla i ségra Kiki a švagrová Markéta, hezký den přeju a zvládněte ty vedra.
1: Děkuji za hlasovku, ten track nemám od Hartrika, dávám tam jiný, protože je to hezká hlasovka. Brick na brick.

0: Právě ti dohrál Hector PTSD na rádiu Spin, s tebou je Zuzka. Nám se blíží 5. hodina, máme 16.51 a to znamená, že moje vysílání je u konce a taky celý záskok za Jirku za celý týden. Moc jsem si to užila, bavilo mě to. Měli jsme soutěže 3-1. Dneska jsme si dali pátračku a vypátrali jsme desku od Robina Zuta Ponya. Pokud ji neznáš, dej si ji, protože je fakt výborná a poznáš ji podle toho, že je oranžová. Každopádně já už se s váma dneska rozloučím, těším se na vás zítra v hudebním víkendu od 1 do 4, kde budeme mít hudební víkend zaměřený na film a rap. No a ještě si dáme počásko. Co se týče počasí, tak máme úplně největší pík dnešního dne, 38 stupňů na sluníčku, pocitově rozhodně víc, takže pokud nemusíš jít ven, tak nechoď ven. Za hodinku a půl se zatáhne, takže to trošku klesne na 32, 31 stupňů, což bude docela příjemný. Každopádně zítra by mělo pršet, mělo by být kolem jenom 29 stupňů, takže zítra si trošku oddychnem, ale nebude to žádná výhra, pořád budou ty třicítky. Ode mě už je to opravdu všechno, já se na tebe těším zítra od 1, v hudebním víkendu těší se na tebe i Krištof a Maty. No a teďka už si dáš hitparádu Rádia Spin, kterou pro tebe Jirka nachystal. Tak jo, já se na tebe těším zítra. Čau.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady poslední červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a trackem Já si tě brát nebudu, kde se objevil i Ben Cristovao. Moderní folklorní hudba, opravdu něco u nás nezvyklýho, mě osobně to baví moc. Dneska už se s touhle peckou ale loučíme. No a rozloučíme se i s Rukem a trackem Než to bylo cool. Svižná věc, Ruk už je ostřílený MC tady na naší scéně. Dneska ale bohužel jeho track Než to bylo cool taky končí.
2: Dělal jsem ty věci ještě než to bylo cool. Holky chodili si sedat na mý péro jak na tůl.
1: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je dvojice Řezník a Hades. Nedávno spolu vydali desku Drogstars a my tu máme stejnojmenou pecku z téhle desky. Posledně to bylo místo 11. Dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se ruchva děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Palinku a DJ Fejta, ty se nedávno spojili na desce Dvě mouchy jednou ranou. Pořádná boombepová nálož, všechny milovníky oldschoolu to muselo určitě potěšit. My tu z téhle desky máme track Co se děje.
1: Hitparáda s Pure Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky čas na dnešní první novinku. Ta je od Viktora Kala, ten pár dní dozadu vydal EP Bojím se být sám, kde se objevily tři tracky, taky jedna hostovačka a tu máme i tady v Hitparádě. Je to hostovačka od Greye 2.

0: Spin Fresh Hits. Místo sedmý.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama, tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu.

0: Jsi slyšel Smeka a jeho Hardest, název tracku tady mluví sám za sebe, opravdu tvrdá pecka a díky vašim hlasům teda dneska na sedmičce.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: No a máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Under My Pillow, který je v labelu Corso Records, label založený Paulí Garandem. Pod tímhle labelem tak Under My Pillow vydal nedávno svoji první desku a my tu z ní máme track 2020 Vision, kde se objevil i Sofian a Matthew, takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka 2020 Vision.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, ať děti mi dáš, dostaň mě s tam a navždy mě máš. Dostaň mě s tam a navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: vyhraný je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby on sám začal tvořit hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává opět Izomandias s trackem A mám rád. Je to track z jeho nový desky Exit Upalice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Hector, dávají do takového latino-kytarového beatu a společně to zní opravdu skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první. Yeah.

Když přijde rifraj, bass mám moc. Čum tak deep, nemá to počet pro mě tmo. Když přijde noc,

0: víkendu na rádiu Spin.
1: Spin Radio.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
2: Nově to vysíláme na 90 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Zkusám něco jiného, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádio Spin.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Radio Spin. Československý underground.

Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

jak ztrácí zrak, jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš, ty smutný oči prostě hledáš.

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

Rádio, rádio, rádio, rádio Spin. Okay.

nechtějí slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopní věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu